0: prodejnách. A tak se u automobilů na parkovištích koná po domluvě v prodejně dělení, nože sebou řežeme a ušetříme polovinu peněz. Melounu sdílení, peněženek šetření. Jan Čada, Radio Impuls, Zlínský kraj.
1: Německá policie zahájila v pondělí týdenní dopravní akci. Strážci zákona budou ve zvýšené míře měřit rychlost na silnicích. Takzvaný Speed Week policisté v Německu pořádají pravidelně v dubnu a v srpnu. Tentokrát se do něj zapojilo 13 ze 16 spolkových zemí. Podle autoklubu ADAC mezi nimi nejsou dva čeští sousedé, tedy Sasko a Bavorsko. Kontroly se mimo jiné dotknou řady lidí, kteří vyrážejí na dovolenou nebo se z ní vracejí. V závěru minulého týdne začaly prázdniny poslední části německých školáků, a to v Bádensku-Württembersku a Bavorsku. V jiných spolkových zemích na konci tohoto týdne naopak prázdniny skončí. V úterý má převládat jasná obloha. V Čechách se později může přechodně objevit zvětšená oblačnost a lokálně se přidají přehánky nebo bouřky. Nejvyšší teploty 34 až 39 stupňů. Zprávy jsou u konce. Loučí se s vámi Šimon Kalousek.
2: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

Až vyjde dluhý průvod smutečních hostů na Slezsku, Ostravu od Cikorova mostu, až to se mnou sekne, to bude pěkné, pěkné, fajné a pěkné.

s některým to se kaže, až nevíš, co se robí. Jestli pomohla by deka nebo teplo mladé roby, kdybych si mohl vybrat, chtěl bych hned a onem, ať to se mnou šla hned a jak se starým McDonem. To bude pěkné, pěkné, fajné a pěkné, až to se mnou definitivně sekne. Jediné, co nevíme, si

boty, až i moja stará pochopí, že nejdu do roboty. Kdybych co chtěl dělat všechno málo platné, mohlo to být horší, nebylo to špatné.

0: Rychle hraje Český impuls.
1: Tam, kde zem duní, kopyty stát.
0: Jako jediní hrajeme české písničky 60. až 80. let celý den.
2: Není nutno, aby bylo přímo veselo.
0: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

zázrak, a tak mu chátrá tělo. Ital nezná ten zázrak, vepřo knedlo zélo.

0: knedlo zélo.
1: Tak už je tady čas, kdy láska nastavila dlen a zeptala se nás, kdo bude vlastně platit daň. Utíkat bez placení, to nemá žádný styl, povinnost zubicení, tak jako krokodýl. Teď už je tady čas, kdy láska nastavila dlaň. Ač říkám zaplať Bůh, tak všechno sama zaplatí. Já nenávidím dluh, to ale asi bude tím, že ty jsi mě zůstal dlužen i trny od růží. Ne všichni muži u žen se takhle zadluží.

to nebyl jenom klam, nač dosud ráda vzpomínám. Já schovala jsem pláč,

0: Rádio Český impuls. Zprávy ve tři.
1: Filip Turek si může zatím oddechnout. Usnesení policie o odložení prověřování poslance za motoristy v kauze nenávistných výroků zveřejněných na sociálních sítích nabylo v sobotu právní moci. V tiskové zprávě to v pondělí uvedl šéf dozorujícího obvodního státního zastupitelství pro Prahu 4 Jan Vychyta. Žalobce uvedl, že část obsahu nenaplnila skutkovou podstatu žádného trestného činu, část ale ano. Šlo nicméně o příspěvky zveřejněné před více než 5 lety a v jejich případě je tak věc promlčená. Policie podle něj také dospěla k závěru, že Turek příspěvky skutečně psal. V Praze v pondělí začal festival Prague Pride. Celá událost potrvá až do neděle a nabídne téměř 200 akcí. Letos je spojuje téma Časy se mění. Vrcholem 16. ročníku přehlídky na podporu rovnosti a práv leseb, gejů, bisexuálů a translidí bude sobotní duhový průvod centrem metropole. Pořadatelé na něm očekávají 50 000 lidí. Nahlásili to pražskému magistrátu. Po nedávném nenávistném útoku v Berlíně při akci hrdosti sexuálních menšin, který si vyžádal jednu oběť a řadu zraněných, provázejí letošní ročník festivalu přísnější bezpečnostní opatření. Liberec se bude víc zelenat. V severočeském krajském městě začala rekonstrukce tržního náměstí. Město si od úprav slibuje víc zeleně, ale i sklidnění dopravy kolem bazénu. Projekt je rozdělený do několika etap. Hotový by měl být příští rok. Primátor Liberce Jaroslav Zámečník říká, že prosadit rekonstrukci tržního náměstí nebylo vůbec jednoduché.
2: Bylo i hodně otázek od kolegů zastupitelů, proč vlastně rekonstruovat zelenou plochu na znova zelenou plochu. Ale nakonec jsme přece jenom dokázali vysvětlit, že se tady jedná hlavně o bezpečnost provozu na tržním náměstí. Za posledních 20 let tady je téměř 100 nehod dopravních.
1: Na přípravě projektu obnovy tržního náměstí se pracovalo 6 let. Radnice chce prostoru vrátit původní svažitou podobu. Počítá i s obnovou vodního prvku z 80. let. Donald Trump začal novorozencům rozdávat investiční účty. Dětem narozeným v období jeho druhého prezidentského úřadování můžou rodiče založit takzvaný Trumpův účet. Na něj jim přijde $1000 ze státní kasy, které se automaticky investují do amerických akcií. Ekonom Dominik Stroukal serveru Seznam zprávy ale řekl, že nápad původně není z Trumpovy hlavy.
3: Ta myšlenka je stará minimálně asi 15, možná i víc let, možná desítky let, protože ta myšlenka je v zásadě jednoduchá. Prostě pojďme využít toho nejvzácnějšího, co děti mají, a to je život před sebou a ten dlouhý čas. A my víme z toho investičního světa, že nejenom, že čas jsou peníze, ale že čas sebou přináší složený úročení, to na ten zázrak.
1: Děti si peníze z investičního účtu můžou vybrat až po 18. narozeninách. O peníze do začátku života je velký zájem. Americké úřady evidují už přes 6,5 milionu žádostí. Fotbalisté Sparty jako třetí český tým zasáhnou do letošní kvalifikace evropských pohárů. V úterním úvodním utkání třetího předkola Ligy mistrů je čeká Lyon, který ještě nikdy v minulosti neporazili. Za čtvrté mužstvo uplynulé sezóny francouzské ligy nastupuje i Pavel Schulz. Český reprezentant ale nejspíš kvůli zranění do duelu na Letné nezasáhne. Chybí totiž v nominaci, kterou v pondělí Olympik zveřejnil na webu. Zápas Lyonem má výkop ve 20 hodin. Odveta ve třetím největším francouzském městě se odehraje příští úterý. V úterý má převládat jasná obloha. V Čechách se později může přechodně objevit zvětšená oblačnost a lokálně se přidají přehánky nebo bouřky. Nejvyšší teploty 34 až 39 stupňů. Ze zpráv je to všechno. Loučí se s vámi Šimon Kalousek.
0: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

jezdí slušokot po povrchu měsíce a kolíkuje parcely pro nový slušovice.

0: rychle hraje Český impuls.
1: Páni a paní, vím, jak se ruší žál. Já tíhnu duší jen k Lady Karneval.
0: Jako jediní hrajeme české písničky 60. až 80. let celý den.
2: Vezli by jsme spolu, spadli by jsme dolů, byl by konec všemu.
0: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

takhle se neloučí. Já doufám raději, že tím to nekončí.

0: české písničky 60. až 80. let. Rádio Český impuls.
1: Chci vyprávět vám příběh o jedné dívce s vlasem medovým. Ale jak to bylo tenkrát v noci, to se přesně nikdy nedoví. Já vím jen, že jsem spěchal a řekl si tenkrát, tak si cestu zkrať. Spodem kolem jezera, kde cestu kříží železniční trať.

Asi něco se jí přihodilo, je to v jejím obličeji znát. Už dlouho tady čekám a ještě nikdo mě nezastavil. Odvezte mě, prosím, domů, je to odtud necelých 5 mil. Tvář má bílou jako sníh a paže jako mramor šedavý. Proč stála tam na kolejích, tak sama v černé noci, kdo pak ví? Tam třetím domem zastavte, já za tátou teď musím domů jít. Tak zmáčknu klakson, zastavím a čekám, až jí přijdou otevřít.

máte tedy zamračenou tvář. Po dívce pohled stáčím a marně kolem rozhlížím se tmou. Vedle mě je místo prázdné, stejně jako cesta přede mnou.

sivý, když tichým hlasem ke mně povídá. Já nevím, milý pane, zda je to mýlka nebo krutý žert. Tak nastartujte ten svůj bourák, zmizte odtud, ať vás vezme čert. Předevčírem moje dcera zabila se, tak se radši strach.

0: Rádio Český impuls. Zprávy ve čtyři.
1: Teploty v Česku opět přepisovaly historická maxima. Rekord pro 3. srpen padl v pondělí na 650 ze 171 stanic, které fungují alespoň 30 let. Desetina stanic pak má nové maximum pro celý srpen. Vůbec nejvíc naměřili v Jihomoravské Strážnici, kde bylo 39,9 stupně Celsia. Jde tak zároveň o nejvyšší teplotu na Moravě za celou dobu měření. Na Facebooku o tom informoval Český hydrometeorologický ústav. V úterý by přitom podle meteorologů mělo být ještě tepleji. Knihovna Václava Havla chce jako instituce pokračovat pod novým jménem. Má v plánu dál rozvíjet odkaz bývalého prezidenta a dramatika a zachovat co nejvíce z minulých projektů. Nebude se ale už podílet na organizaci ceny Václava Havla za lidská práva, protože nemůže používat jméno ex-prezidenta v názvu projektu. Knihovna to v pondělí oznámila v tiskové zprávě, kterou zaslala agentuře ČTK. Připomenu, že vdova po ex-prezidentovi a spoluzakladatelka knihovny Dagmar Havlová letos v červnu odvolala souhlas k užívání jména Václav Havel knihovnou. Silnice mezi Osovou Bytýškou na Vysočině a dálnicí D1 mění povrch. Náklady na opravy vytížené trasy budou téměř 40 milionů korun. Jako první se úpravy dočká asi 1,5 km dlouhý úsek mezi Velkou Býteší a Osovou Bytýškou. Mluvčí ředitelství silnic a dálnic Jan Rýdl upozorňuje, že práce se neobejdou bez omezení.
2: Řidiči budou v tomto úseku projíždět kyvadlově podle semaforů. Projede tudy denně přes 10 000 vozidel, budou se tvořit tedy kolony. Proto chceme stihnout kompletně vyměnit povrch vozovky do konce srpna nejpozději.
1: Na částečnou uzavírku naváže uzavření celé silnice. Práce se dotknou i nájezdů a sjezdů z dálnice. S dokončením prací se počítá v říjnu. Melouny se letos hodně povedly. Míří k nám nejvíce z Itálie, Španělska a Řecka. Jejich mimořádné rozměry navozují i nové nákupní trendy.
3: Ve Zlíně, Uherském Hradišti nebo v Setíně jsou teď ke koupi v supermarketech skuteční obři. Gigantické rozměry a až 13 kg váhy, ceny od 7,90 za kilo. Máme tu tak mezi Valachy, Hanáky i Moravskými Slováky nový letní trend. To proto, že se sladké plody nenabízejí třeba po polovinách. A tak se u automobilů na parkovištích koná po domluvě v prodejně dělení, nože sebou řežeme a ušetříme polovinu peněz. Melounu sdílení, peněženek šetření. Jan Čada, Rádio Impuls, Zlínský kraj.
1: Německá policie zahájila v pondělí týdenní dopravní akci. Strážci zákona budou ve zvýšené míře měřit rychlost na silnicích. Takzvaný Speed Week policisté v Německu pořádají pravidelně v dubnu a v srpnu. Tentokrát se do něj zapojilo 13 ze 16 spolkových zemí. Podle autoklubu ADAC mezi nimi nejsou dva čeští sousedé, tedy Sasko a Bavorsko. Kontroly se mimo jiné dotknou řady lidí, kteří vyrážejí na dovolenou nebo se z ní vracejí. V závěru minulého týdne začaly prázdniny poslední části německých školáků, a to v Bádensku-Württembersku a Bavorsku. V jiných spolkových zemích na konci tohoto týdne naopak prázdniny skončí. V úterý má převládat jasná obloha. V Čechách se později může přechodně objevit zvětšená oblačnost a lokálně se přidají přehánky nebo bouřky. Nejvyšší teploty 34 až 39 stupňů. Zprávy jsou u konce. Loučí se s vámi Šimon Kalousek.
0: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

0: Rádio Český impuls. Hrajeme na chytrém telefonu.
1: Na druhém břehu řeky Olše žije Jacek. Mám k němu stejně blízko, jak on ke mně. Máváme na sebe zříční navigace, dva spojenci a dvě spřátelené země. Jak malí kluci hážem z břehů žabky, kdo vyhraje má z protějšího srandu. Hlavama kroutí česko-polské babky, děláme prostě vlastní propagandu. Na, na, na, na. Na mostě přátelství se tvoří dlouhé fronty všelikých věcí za všelikou cenu. Já mám však na to velmi úzké horizonty a Jacek velmi nenáročnou ženu. Týden co týden z říční navigace máváme na sebe chlapče hlavu vzhůru.

na na. Z Piastovské věže na nás mává kníže Měšek a směje se, až třepe se mu brada. Ve zprávách večer běží horký dnešek, aspoň se máme s Jackem o co hádat. On tvrdí svoje, já zas tvrdím svoje, a domluvit se někdy bývá marno. Tak spolu vedem pohraniční boje a v praxi demonstrujem solidárnost. Na na na na na na na na na na na. Na druhém břehu řeky Olzy žije Jacek, mám k němu stejně blízko, jak on ke mně. Máváme na sebe zříční navigace, dva spojenci a dvě spřátelené země. A voda plyne, plyne, plyne dlouhé věky, řeka se kroutí jako modrá šňůrka. A my dva hážem kachnám vprostřed řeky, krajíčky chleba o dvou stejných kůrkách. A voda plyne, plyne, plyne dlouhé věky, řeka se kroutí jako modrá šňůrka. A my dva hážem kachnám vprostřed řeky, krajíčky chleba.

když si kluci poprvé všimnou barvy dívčích očí, začínají verše psát a ty nikdo nesmí číst. Je to báječný a čistý svět, když je kluků 15 let, kdy nechtějí se zpovídat a odmítají jíst. Vzpomínáš si včera, znali jenom smích,

motýl prvních dotyků, rozpaků a pohlazení, slůvko, které klopítá a neví, kudy dál. Tak tenoučká klásek a velká jako svět, je láska prvních lásek, když je kluků 15 let. A potom najednou jsou jiní a svaly touží mít, a s těmi, co jsou vyni,

ať se z očí kluku tahle hvězda nevytrácí, kterou dneska ve dvou

kdy to bylo včera, kde máš ten kalendář a vzpomínáš si která, a poznal bys tu tvář tou pohádkou, co skrývá náš nejkrásnější.

0: na bedně od whisky.
1: Jako jediní hrajeme české písničky 60. až 80. let celý den.
2: Mám už tváři sní, to léta můžou být.
1: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

0: Rádio Český impuls. Zprávy v 5.
1: Filip Turek si může zatím oddechnout. Usnesení policie o odložení prověřování poslance za motoristy v kauze nenávistných výroků zveřejněných na sociálních sítích nabylo v sobotu právní moci. V tiskové zprávě to v pondělí uvedl šéf dozorujícího obvodního státního zastupitelství pro Prahu 4 Jan Vychyta. Žalobce uvedl, že část obsahu nenaplnila skutkovou podstatu žádného trestného činu, část ale ano. Šlo nicméně o příspěvky zveřejněné před více než 5 lety a v jejich případě je tak věc promlčená. Policie podle něj také dospěla k závěru, že Turek příspěvky skutečně psal. V Praze v pondělí začal festival Prague Pride. Celá událost potrvá až do neděle a nabídne téměř 200 akcí. Letos je spojuje téma Časy se mění. Vrcholem 16. ročníku přehlídky na podporu rovnosti a práv leseb, gejů, bisexuálů a translidí bude sobotní duhový průvod centrem metropole. Pořadatelé na něm očekávají 50 tisíc lidí. Nahlásili to pražskému magistrátu. Po nedávném nenávistném útoku v Berlíně při akci hrdosti sexuálních menšin, který si vyžádal jednu oběť a řadu zraněných, provázejí letošní ročník festivalu přísnější bezpečnostní opatření. Liberec se bude víc zelenat. V severočeském krajském městě začala rekonstrukce tržního náměstí. Město si od úprav slibuje víc zeleně, ale i sklidnění dopravy kolem bazénu. Projekt je rozdělený do několika etap. Hotový by měl být příští rok. Primátor Liberce Jaroslav Zámečník říká, že prosadit rekonstrukci tržního náměstí nebylo vůbec jednoduché.
2: Bylo i hodně otázek od kolegů zastupitelů, proč vlastně rekonstruovat zelenou plochu na znova zelenou plochu. Ale nakonec jsme přece jenom dokázali vysvětlit, že se tady jedná hlavně o bezpečnost provozu na tržním náměstí. Za posledních 20 let tady je téměř 100 nehod dopravních.
1: Na přípravě projektu obnovy tržního náměstí se pracovalo 6 let. Radnice chce prostoru vrátit původní svažitou podobu. Počítá i s obnovou vodního prvku z 80. let. Donald Trump začal novorozencům rozdávat investiční účty. Dětem narozeným v období jeho druhého prezidentského úřadování můžou rodiče založit takzvaný Trumpův účet. Na něj jim přijde $1000 ze státní kasy, které se automaticky investují do amerických akcií. Ekonom Dominik Stroukal serveru Seznam zprávy ale řekl, že nápad původně není z Trumpovy hlavy.
3: Ta myšlenka je stará minimálně asi 15, možná i víc let, možná desítky let, protože ta myšlenka je v zásadě jednoduchá. Prostě pojďme využít toho nejvzácnějšího, co děti mají, a to je život před sebou a ten dlouhý čas. A my víme z toho investičního světa, že nejenom, že čas jsou peníze, ale že čas sebou přináší složený úročení, tenhle ten zázrak.
1: Děti si peníze z investičního účtu můžou vybrat až po 18. narozeninách. O peníze do začátku života je velký zájem. Americké úřady evidují už přes 6,5 milionu žádostí. Fotbalisté Sparty jako třetí český tým zasáhnou do letošní kvalifikace evropských pohárů. V úterním úvodním utkání třetího předkola Ligy mistrů je čeká Lyon, který ještě nikdy v minulosti neporazili. Za čtvrté mužstvo uplynulé sezóny francouzské ligy nastupuje i Pavel Schulz. Český reprezentant ale nejspíš kvůli zranění do duelu na Letné nezasáhne. Chybí totiž v nominaci, kterou v pondělí Olympik zveřejnil na webu. Zápas s Lyonem má výkop ve 20 hodin. Odveta ve třetím největším francouzském městě se odehraje příští úterý. V úterý má převládat jasná obloha. V Čechách se později může přechodně objevit zvětšená oblačnost a lokálně se přidají přehánky nebo bouřky. Nejvyšší teploty 34 až 39 stupňů. Ze zpráv je to všechno. Loučí se s vámi Šimon Kalousek.
0: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

Takhle hraje Český impuls. Jako jediní hrajeme české písničky 60. až 80. let celý den. Český impuls. Rádio pro radost ze života.

Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete kuřecí stehenní řízky v ceně 99,90 za 1 kg. Bílé hrozny stolní bez semene 500 gramů za 29,90. A podestýlková vejce velikosti M20 kusů za 59,90. Lidl, to se vyplatí.

netušící, že se všechno mění. Stačilo pár okamžiků, 15 let, to vlastně tolik není.

jdeme známým údolím, tak jako v čase naší zašlý slávy. A slova městem neředěná zná

0: Radio Český impuls. Zprávy v 6.
1: Teploty v Česku opět přepisovaly historická maxima. Rekord pro 3. srpen padl v pondělí na 650 ze 171 stanic, které fungují alespoň 30 let. Desetina stanic pak má nové maximum pro celý srpen. Vůbec nejvíc naměřili v Jihomoravské Strážnici, kde bylo 39,9 stupně Celsia. Jde tak zároveň o nejvyšší teplotu na Moravě za celou dobu měření. Na Facebooku o tom informoval Český hydrometeorologický ústav. V úterý by přitom podle meteorologů mělo být ještě tepleji. Knihovna Václava Havla chce jako instituce pokračovat pod novým jménem. Má v plánu dál rozvíjet odkaz bývalého prezidenta a dramatika a zachovat co nejvíce z minulých projektů. Nebude se ale už podílet na organizaci ceny Václava Havla za lidská práva, protože nemůže používat jméno ex-prezidenta v názvu projektu. Knihovna to v pondělí oznámila v tiskové zprávě, kterou zaslala agentuře ČTK. Připomenu, že vdova po ex-prezidentovi a spoluzakladatelka knihovny Dagmar Havlová letos v červnu odvolala souhlas k užívání jména Václav Havel knihovnou. Silnice mezi Osovou Bytýškou na Vysočině a dálnicí D1 mění povrch. Náklady na opravy vytížené trasy budou téměř 40 milionů korun. Jako první se úpravy dočká asi 1,5 km dlouhý úsek mezi Velkou Bíteší a Osovou Bytýškou. Mluvčí ředitelství silnic a dálnic Jan Rýdl upozorňuje, že práce se neobejdou bez omezení.
2: Řidiči budou v tomto úseku projíždět kyvadlově podle semaforů. Projede tudy denně přes 10 000 vozidel, budou se tvořit tedy kolony. Proto chceme stihnout kompletně vyměnit povrch vozovky do konce srpna nejpozději.
1: Na částečnou uzavírku naváže uzavření celé silnice. Práce se dotknou i nájezdů a sjezdů z dálnice. S dokončením prací se počítá v říjnu. Melouny se letos hodně povedly. Míří k nám nejvíce z Itálie, Španělska a Řecka. Jejich mimořádné rozměry navozují i nové nákupní trendy.
3: Ve Zlíně, Uherském Hradišti nebo v Setíně jsou teď ke koupi v supermarketech skuteční obři. Gigantické rozměry a až 13 kg váhy, ceny od 7,90 za kilo. Máme tu tak mezi Valachy, Hanáky i Moravskými Slováky nový letní trend. To proto, že se sladké plody nenabízejí třeba po polovinách. A tak se u automobilů na parkovištích koná po domluvě v prodejně dělení, nože sebou řežeme a ušetříme polovinu peněz. Melounu sdílení, peněženek šetření. Jan Čada, Radio Impuls, Zlínský kraj.
1: Německá policie zahájila v pondělí týdenní dopravní akci. Strážci zákona budou ve zvýšené míře měřit rychlost na silnicích. Takzvaný Speed Week policisté v Německu pořádají pravidelně v dubnu a v srpnu. Tentokrát se do něj zapojilo 13 ze 16 spolkových zemí. Podle autoklubu ADAC mezi nimi nejsou dva čeští sousedé, tedy Sasko a Bavorsko. Kontroly se mimo jiné dotknou řady lidí, kteří vyrážejí na dovolenou nebo se z ní vracejí. V závěru minulého týdne začaly prázdniny poslední části německých školáků, a to v Bádensku, Württembersku a Bavorsku. V jiných spolkových zemích na konci tohoto týdne naopak prázdniny skončí. V úterý má převládat jasná obloha. V Čechách se později může přechodně objevit zvětšená oblačnost a lokálně se přidají přehánky nebo bouřky. Nejvyšší teploty 34 až 39 stupňů. Zprávy jsou u konce. Loučí se s vámi Šimon Kalousek.
0: Český impuls. Rádio pro radost ze života.
4: Takové byly zprávy v 6, před námi je úterní ráno s datem 4. srpna, Adam Kořica přeje pohodové vstávání a opět vás budu probouzet muzikou let 60. až 80. Teď už Michal Penk, písnička Odpuste nám.

Oči jako devět studny, vlasy jak hevrení křídla. Dobře vím, co znamená pás, co nás trefí včího klína. Někdo má pletky rád, já reči sklidici vína.

0: Český Impuls, rádio pro radost ze života. Úterý 4. srpen máme po 6. za malou chvíli naše letní kino a v něm Václav Neckář, Helena Vondráčková, duet Znám jednu krásnou zahradu z pohádky Šíleně smutná princezna.
1: Dnes na Českém Impulzu.
0: Je krásné lásku dát, tak o tom bude naše první ranní úterní hudební dvojce, a to po 6:30. S cestovatelem Jirkou Kolbabou navštívíme bývalé hlavní město Thajska. Kolik tu zbylo z někdejší slávy, uslyšíme o 14:30. A v pořadu Smějeme se s Alexandrem Hemalou nás čeká rychlokurs odvykání kouření, a to s Jiřinou Bohdalovou, více v 16 hodin a 15 minut. Teď už naše letní kino, Václav Neckář a Helena Vondráčková, přeji hezké ráno.
1: Letní kino promítáme na rádiu Český Impuls.

Český impuls, rádio pro radost ze života. Přeji hezké úterní ráno s datem 4. srpna. My si do půl sedmé ještě určitě pustíme Jiřího Schellingera písničku Léto s tebou. A do jakého letního rána jste se probudili? Dnes nás opět čekají vysoké tropické teploty, tak mi můžete napsat, jak to teď u vás vypadá s teplotou, oblohou. Číslo k nám je 734-787-981. Zprávu můžete poslat na náš WhatsApp a nebo klasickou SMSku. Číslo je stejné.

0: Posloucháte Český impuls, rádio pro radost ze života. Úterý 4. srpen po 6:30 naše další hitele 60. až 80. Vladimír Mišík a jeho variace na renesanční téma. Také Ivon Přenosilová ze všeho nejdřív Decibely lásky Michala Davida. Teď už ale předávám slovo do naší redakce. Je čas na rychlý přehled zpráv a taky předpověď počasí.
1: Krásné ráno. Policie zná identitu nezletilých a mladistvých aktérů v napadení ve Vyškově, jsou podezřelí z výtržnictví. Do Česka se dnes vrací vrtulník, který ve Francii pomáhal hasit lesní požáry. Skupina 25 států Spojených států amerických vedených demokraty zažalovala administrativu amerického prezidenta Trumpa kvůli clům. Počet obětí dvou červnových zemětřesení ve Venezuele vzrostl na 6125. A tenistky Karolína Plíšková a Nikola Bartuňková zvládly vstup do turnaje v Torontu a postupují do druhého kola. A obloha dnes bude jasná až polojasná, přechodně se můžou objevit přehánky nebo bouřky, nejvyšší teploty 34 až 39 stupňů. Pěkný den vám přeje Martina Kroa.
2: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

0: Tady je Český impuls, rádio pro radost ze života. Úterý, 4. srpen, přeji hezké ráno, máme po 6:30, na řadě je naše první ranní hudební dvojce a ta nám spojila Janu Robovou, písničku Dal jsi mi lásku. Mimochodem, dnes je to 30 let, co nás paní Robová opustila, my na ní zaspomínáme. No a k Janě Robové se přidají Karel Gott a Milan Chladil s duetem Je krásné lásku dát. No a naše hudební dvojce nese název Je krásné lásku dát, já vám u ní přeji pohodový poslech.
1: Hudební dvojice
2: aneb jeden za 18, druhý bez dvou za 20.

0: Sloucháte Český impuls, rádio pro radost ze života. Pomalu, ale jistě se nám blíží 7. hodina. My si do zpráv celou ještě určitě poslechneme Hanu Zagorovou, Karla Wagnera, písničku Hej mistře basu. V čem je prosím vás údajně skupina Katapult lepší než legendární partička s názvem Beatles? Town Katapultu Olda Říha nám svůj pohled na věc odhalí zítra v 11:30. V hudebním kalendáři budeme mluvit o skladbě Já nesnídám sám.
1: Datart pořádá Maxi výprodej.
2: Cože? Maxi výprodej?
1: Ano, Maxi výprodej za ty nejlepší ceny. Spolehlivě vám bude sloužit tyčový vysavač ETA Sonar Aqua Plus s prodlouženou zárukou za akční cenu.
2: Tak to je další level.
1: Datart, opravdový elektrospecialista.
3: Náš výkup je teď totální hardcore.
4: V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.

0: Český impuls. Rádio pro radost ze života. Rádio Český impuls. Zprávy v 7.
1: Pěkné ráno. Vedra nad Českem sílí. Dnešek má být nejteplejším dnem tohoto týdne. Už včera ale padly teplotní rekordy na 56 stanicích. Desetina má nové maximum pro celý srpen. Nejvýše rtuť teploměru vyšplhala v Jihomoravské Strážnici, kde bylo 39,9 stupně Celsia. Je to nejvyšší teplota na Moravě za celou dobu měření. Dnes by se mohla Morava dočkat historicky první čtyřicítky. Jinak meteorologové očekávají teploty v intervalu od 32 do 38 stupňů. Vedro v kombinaci se slunečním zářením a pocitem dusna představuje zátěž pro lidský organismus. Zdravotníci lidem doporučují dodržovat pitný režim, omezit pohyb na přímém slunci a zvýšenou pozornost věnovat seniorům, dětem a chronicky nemocným. Policie zná aktéry napadení ve Vyškově. Útok na 15-letého chlapce na parkovišti u obchodního centra vyšetřuje jako podezření z výtržnictví. Nevylučuje přitom rozšíření právní kvalifikace. Případ vyvolal ve Vyškově obavy o bezpečnost. Informace o útoku se šířily na sociálních sítích, a to včetně videa. Policie podle mluvčího zatím nemá informace o organizované trestné činnosti, která by s událostí souvisela. Olomouc si dnes připomene velké historické výročí. Od smrti posledního panovníka z rodu Přemyslovců uplynulo 720 let. Českého, polského a uherského krále Václava III. V jeho 16 letech právě v Olomouci zavraždili během příprav na tažení do Polska. Okolnosti vraždy se dodnes nepodařilo objasnit.
2: Zvony na katedrále svatého Václava se rozezní ve 13 hodin a 6 minut, tedy ve chvíli, kdy Václav III. Pravděpodobně skonal. Vyzvánět budou 7 minut a pětní akt pak završí večer slavnostní nasvícení historické radnice. Ta se zahalí do červeného světla symbolické připomínky tehdejšího krveprolití. 4. srpen roku 1306 znamenal zásadní zlom v českých a středoevropských dějinách. Dynastie Přemyslovců ten den vymřela po meči, tedy v mužské linii. Eva Panošová, Olomouc.
1: Naši mladí hokejisté pohořeli. V úvodním utkání Hlinka Grecky Cupu hráčů do 18 let v Edmontu odlehli týmu USA 4-6. Druhý zápas čeká Nedvědu výběr dnes rovněž od 9 hodin večer našeho času proti Německu. Posledním účastníkem základní skupiny je Finsko. Se Severany se čeští mladíci utkají ve středu od 11 hodin večer. A dnešní obloha bude jasná až polojasná, ojedinělé můžou přijít přehánky nebo bouřky. Nejvyšší teploty 34 až 39 stupňů. To správné vykročení do dnešního dne vám přeje Martina Kroa.
0: Český impuls. Rádio pro radost ze života.
3: 4 minuty po 7 hodině a abyste správně vykročili do toho dnešního dne, tak tomu se určitě hodí česká muzika let 60. až 80. Já jsem Adam Kořica a už mám pro vás nachystané hity z této doby. Čeká nás Lenka Filipová, písnička Prý se tomu říká láska. V ranním tématu se budeme bavit o navigaci, více už za malou chvíli. Dobré ráno.

0: Je to tak, za 2 minuty, 7:45, posloucháte Český impuls, rádio pro radost ze života. Úterý 4. srpen, dnes nás čekají venku tropy, ostatně svědčí o tom i textovka pana Zbyňka, který takhle z rána hlásí v Měvnici 20 stupňů. Tak co vy, jak to teď u vás vypadá s oblou a hlavně teplotou, to mi můžete napsat. Číslo k nám je 734-787-981. Posíláte zprávy buď to na náš WhatsApp a nebo prostřednictvím klasické SMSky.
1: Dnes na Českém impulzu.
0: Jitka Zelenková, písnička Bez lásky, láska není. Takhle bude znít naše ranní úterní impulzovic krabička. Více prozradí Helena Vondráčková po 7:30. Také se můžeme těšit na televizní tipy kolegy Saši Hemaly. Vysílat se budou o 12:30. Dnešní ranní téma bude o navigaci. Mě zajímá, jestli navigaci používáte, věříte jí a jaký z navigací máte zážitek, ať už pozitivní, případně i nějaký humorný, tak trochu negativní. I to nám samozřejmě můžete říci, zavolat. Číslo k nám je 604-111-211. A teď už naše letní kino, Valdemar Matuška, písnička Už koníček pádí. Jo, a málem bych zapomněl, první reakce do dnešního ranního tématu zhruba za takových 5-6 minut, takže určitě volejte. A teď už letní kino, Valdemar Matuška, za minutu 7:45 jsme Český impuls.
1: Letní kino. Promítáme na rádiu Český impuls.
2: Znám zem plnou mlíka a buclatej krav, kde proud řeky stříká.

Kam z naší ulice auta a popílek odletěl motýl.

0: úterý 4. srpen, přeji hezké ráno, blíží se 7:30, za malou chvíli naše další muzika let 60. až 80. Teď ale je na řadě ranní téma, my si povídáme o něčem, co zná každý, kdo někdy sedl za volant. Navigace, prosím vás, ten hlas, který vám s klidem řekne, odbočte vpravo a vpravo je pole. Co vy používáte navigaci, věříte jí a jaký z navigací máte zážitek?
1: Čau, tady Jirka. Teď už je to s navigací v pohodě. Teď máme moderní, je tam nastavená výška kamionu, váha kamionu, kde jsou kde trajekty. Ale když to začínalo, tak mě navigace pěkně vedla, dovedla mě k řece, tam na mě koukal převozník na pramici, kroutil hlavou a říká, že kamion určitě nepřeveze, že veze jenom lidi. A takový zážitků bylo víc. No. Teď o víkendu zase s osobákem, Google mapy, jedem a najednou před vámi odbočte doleva, tam dál pokračujte po cyklostezce. Tak nevím, občas si to z nás dělá asi srandu.
2: Nejhorší je navigace v Polsku, jo? Zaprvé jedeme a najednou mi to řekne ostře doprava. A tam jsou rodinné baráky. Kde je ostře doprava? Do těch baraků. A další věc. Jedeme, pořád mě to naviguje. Teď se dívám, normálně polní cesta, rybníky, rybaři se na nás dívají. Jo? A najednou konec cesty, rybník proti nám a nám to řekne, naloďte se na trajekt. Jsou normální. Na rybníkách v Polsku, naloďte se na trajekt. Katastrofa.
0: I takové mohou být cesty právě s navigací. Máte s navigací i vy nějakou příhodu, na kterou nikdy nezapomenete? Jste typ, který navigaci věří na slovo nebo ji průběžně zpochybňujete a jedete podle vlastního uvážení? Máte zapnuté zvuky nebo hlasové pokyny a je to něco, co musíte mít případně vypnuté, jinak byste se s navigací zhádali do krve? Pamatujete si na fyzickou navigaci, tu krabičku na palubní desce, ještě ji máte nebo už dávno skončila v garáži? 604-111-211, my se těšíme na vaše další reakce a komentáře a teď už si hrajeme muziku let 60. až 80. Dobré ráno.
3: Hudební kalendář Českého impulzu.
4: Kdo se neploužil na diskotéce v 80. letech na tuhle písničku, tak ten snad ani nemohl být zamilovaný.
5: Je to poprvé. Já nesvídám sám.
4: Autor hudby a frontman skupiny Katapult v hudebním kalendáři zavzpomíná na spolupráci s textařem Ladislavem Vostárkem. No a Olda Říha také poví, co má Kropič ulic společného s tvorbou Kaťáků. Hudební kalendář startuje ve středu o 11:30.
3: Český impuls. Rádio pro radost ze života.
6: Pořad tajemství úspěchu, zajímavosti, novinky, efektivní rady a hlavně atraktivní hosté ze světa úspěšného podnikání. Dnes v 15 hodin a 15 minut s Richardem Vojtou ze společnosti Prague Boats na rádiu Český impuls.

0: Dvě minuty po půl osmé, tady je Český impuls, rádio pro radost ze života, úterý 4. srpen, hezké ráno, mě těší od dřípu. Přeje paní Dáša, která hlásí 21 stupňů, pozdravy, posíláme na zpátek. Za malou chvíli Petra Janů, písnička S láskou má svět naději, a teď už kolegyně Martina Kroá, která nese nejnovější zprávy. Martino, hezké ráno i tobě, je to tvoje.
1: Pěkné ráno. Končí lhůta pro podání kandidátních listin do obecních i senátních voleb. Knihovna Václava Havla v Praze chce pokračovat pod novým jménem a s obměněným týmem. Zemědělci v Česku sklidili víc než 80% ploch obilnin. V Dublinu dnes proběhne pohřeb irského hudebníka Glena Hansarda, který minulý týden zemřel při nehodě na motorce. A fotbalisté Sparty v úvodním utkání třetího předkola Ligy mistrů přivítají na svém stadionu od 20 hodin francouzský Lyon. A dnes bude v Česku opět horko, v Čechách se ojediněle objeví bouřky. Nejvyšší teploty 34 až 39 stupňů. Pěkný den vám přeje Martina Kroa.
2: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

0: Takhle hraje Český impuls.
1: Je tam brána zdobená, cestu otevírá.
0: Jako jediní hrajeme české písničky 60. až 80. let celý den.

0: Za 2:45 posloucháte Český impuls, rádio pro radost ze života. Na řadě je naše úterní ranní impulzovec Krabička. Máme v nítku Zelenkovou, písničku Bez lásky láska není. A po stopách originální verze se teď vydáme s Helenou Vondráčkovou za 2:45.
1: Helena Vondráčková uvádí písničky z impulzovic Krabičky.
2: Bez lásky láska není. To byl původně velký hit skupiny Foreigner a v zápětí v roce 1985 i domácí hit Jitky Zelenkové. Jítě, jak já ji říkám, nebo taky Zelenina, je moje dlouholetá kamarádka a kolegyně, se kterou se strašně ráda vídám a setkávám. Je to zpěvačka se vzrušujícím sametovým altem, zpívá s velkým citem a je to obrovský muzikant.

0: Zdravím vás z našeho rádia, přeji poklidné a ničím nerušené vstávání do nového dne. Máme úterý 4. srpen, pomalu, ale jistě se nám blíží 8. hodina. Do zpráv s kolegyní Martinou Kroá, muzika 60. až 80. a taky vaše reakce v rámci ranního tématu. Bavíme se o navigaci a mě zajímá, jestli věříte navigaci, jaký z navigací máte zážitek a používáte vůbec navigaci?
1: Tady Marek. Tak já teda navigaci, vzhledem k tomu, že volant mě živí, tak navigaci používám, i když tam, kde to znám, tak prostě ji mám jenom tak právě proto, kdyby náhodou přede mnou se něco stalo, jo, nebo výjimečný tyhle jeho situace, tak mě to upozorní, dá mi to když tak v objížďku. Jinak, začínal jsem jezdit Evropu na klasický papírový mapy, no a jinak bych řekl, že v dnešní době, kdyby byl nějaký blackout nebo něco, že by ty navigace skončily, tak 90% řidičů by zůstalo stát, protože by absolutně nevěděli, co v té mapě má hledat a podobně. A jinak takovej zážitek z navigací. No, občas se mi stávalo v Německu, hlavně na dvojce tam, kdy prostě jedete a po 300 kilometrech najednou navigace zahlásí, odbočte doprava, jo, a nebo doleva, jo, což bylo ještě to. A to bylo vždycky jenom z důvodu, že to chytlo tu silnici vedle mě, no, vedle dálnice. Takže asi tak, tak hezký den.
2: Navigace, tak bych řekl, že to je tak nějak 50 na 50. Jsem kamionák, mám profesionální navigaci pro kamiony a pokud vyhledávám někde nějakou firmu, tak si to najdu na Google, opíšu si GPSku, zadá mi do navigace, no a někdy se stane, že prostě navigace vám hlásí, dojeli jste na místo a jste třeba 15-20 kilometrů úplně někde jinde, než byste měl být. Takže není to 100%, ale je to velká pomoc nebo výpomoc pro nás, pro kamionáky, protože v Hamburku nebo v Hanoveru něco hledat, tak to je prostě něco kalamitního. Jo, podle mapy, když si vzpomenu, jak to jezdili podle mapy, to byla hrůza. No ale zase byla aspoň nějaká sranda.
0: No, zatím jsme moc pozitivních zážitků z navigací nenazbírali, tak uvidíme, jak to bude nadále. 604-111-211, to je číslo k nám. Co vy máte z navigací příhodu, na kterou nikdy nezapomenete, kdy jste skončili a jak jste se dostali zpátky? Jste typ, který navigaci věří na slovo, nebo ji průběžně spochybňujete a jedete podle vlastního uvážení? A pamatujete si na fyzickou navigaci, tu krabičku na palubní desce, ještě ji máte nebo už dávno skončila v garáži? Stále můžete volat a já na oplátku budu hrát to nejlepší z muziky 60. až 80. Dobré ráno.
3: Jedinečná akce v drogérii Teta. 2 plus 1 zdarma na všechny produkty péče o vlasy v libovolné kombinaci. Nebo sleva minimálně 40% na dekorativní kosmetiku značek Wet n Wild a Max Factor. Více na tetadrogerie.cz.
4: A raz, dva, tři, 4,21.
5: S mBank a úrokem až 4,21% se na velké malé radosti spoří snadno. Založte si mSpořící účet Plus s výhodnou úrokovou sazbou až 4,21%. mBank. Velká malá vítězství.
6: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete kuřecí stehenní řízky v ceně 99,90 za 1 kg. Bílé hrozny stolní bez semené 500 gramů za 29,90. A podestýlková vejce velikosti M20 kusů za 59,90. Lidl, to se vyplatí.

0: I takhle hraje Český impuls.
1: Jen tři kříže z bílýho kamení někdo do písmu poslal.
0: Jako jediní hrajeme české písničky 60. až 80. let.
2: Říkej mi
0: celý den. Český impuls. Rádio pro radost ze života. Rádio Český impuls. Zprávy v 8.
3: Pěkné ráno. Vedro v Česku vrcholí. Dnešek totiž bude nejteplejším dnem tohoto týdne, přitom na Moravě padl rekord už včera. Včerejší odpolední teplota ve Strážnici na Hodonínsku překonala rekord Moravy a Slezska. Před třetí odpoledne tam naměřili 39,9 stupně Celsia. A dnes teplota na Moravě podle meteorologů velmi pravděpodobně dosáhne poprvé v historii měření 40 stupňů. Dneska se zapotíme nejvíc. V Čechách může zabouřit a naměřím až 39 stupňů. V platnosti jsou výstrahy na vysoké teploty, riziko požáru a hlavně na jižní Moravě na extrémní zátěž teplem. Zítra bude stále vedro, ale přibude deště. Pozítří se v Čechách ochladí, na Moravě a ve Slezsku ale bude pořád horko. Přehánky bouřky ale budou četnější a v pátek přijde největší ochlazení. Měl by to být den bez tropických teplot a postupně i bez srážek. A v podobném duchu bude i o víkend. Zmrzlináři mají žně. Podle dat Svazu obchodu a cestovního ruchu se zmrzliny prodává meziročně o 21% víc. V tropických vedrech kromě mražené pochoutky rostou i prodeje nápojů nebo přípravku osobní hygieny. Naopak klesá zájem o suroviny na pečení, kávu nebo tvrdý alkohol. I přes extrémně vysoké teploty si mezi Čechy drží oblibu grilování. Prodeje surovin, včetně grilů, uhlí a dalšího příslušenství meziročně vzrostly o třetinu. Zákazníci ale podle supermarketů volí lehčí jídla a menší porce. Památky v Plzeňském kraji mají o prázdninách vyšší návštěvnost než loni. Letošní červenec je nejúspěšnější za poslední 3 roky. Nejvíc tradičně lákají hrady Rábí, Velhartice a Švihov na Klatovsku.
4: Na 10 státních památek přišlo o prázdninách zatím o 1,5% víc lidí než loni. Od začátku roku je to ale o bezmála 5% méně. Návštěvnost na jaře ovlivnilo proměnlivé počasí a zájem o zahraniční dovolené před prázdninami. Červenec pak nabídl příjemnější klima. Funguje i nabídka kulturních akcí. O celkovém výsledku rozhodne srpen. Kromě trojice hradů Klatovska lákají také kláštery Plasy a Kladruby. Červencovým skokanem je zámek Kozel. Klára Fajstová, Plzeňský kraj.
3: Dnes proběhne v Dublinu pohřeb Glena Hansarda. Irský umělec zemřel minulý týden ve věku 650 let při nehodě na motorce. Smuteční obřad v katedrále svatého Patrika začne v 14:30 našeho času. Místní veřejnoprávní televize ho plánuje vysílat živě. Už včera se s Hansardem v Dublinu loučili tisíce lidí. Účastnili se veřejného rozloučení, při kterém bylo tělo zesnulého zpěváka a kytaristy vystavené v kapli Irského muzea moderního umění. Hansard dosáhl za svoji kariéru celosvětového úspěchu i díky písni Falling Slowly, kterou naspíval společně s Češkou Markétou Irglovou a získal za ní Oscara za nejlepší filmovou píseň. A extrémní vedro dnes pokračuje. V Čechách se ojediněle objeví bouřky. Nejvyšší teploty 34 až 39 stupňů. Od zpráv se loučí Martina Kroa.
0: Český impuls. Rádio pro radost ze života.
5: 3 minuty po 8 hodině, zdraví vás Adam Kořica, úterý 4. srpen, svátek. Dnes slaví Dominiky a takové Dominikové přejeme vše nejlepší. A teď už muzika, ale 60. až 80. Duet Lítáme v tom, Petra Zámečníková a Jiří Strnad. Dobré ráno.

0: Za 2 minuty, 8:45, posloucháte Český impuls, rádio pro radost ze života. Přeji poklidné a ničím nerušené úterní ráno, 4. srpen. Koukám na vaše zprávy ohledně počasí. Zdraví nás pan Zdeněk, který hlásí teploty okolo 30, tak my zdravíme i vás, pane Zdeňku, takhle po ráno. To už samozřejmě je, nechci říct na ručník, ale rozhodně na nějaké studené pití. Dobré ráno z Uherského Hradiště, u nás máme ve stínu 26 stupňů, zdraví nás paní Martina, tak my pozdravujeme i vás, paní Martino, moc děkuji za zprávu. A dobré ráno z Jičínska hlásí pan Jiří, který měří 23 stupňů. Tak, pane Jirko, děkuji i vám za zprávu. Další sbíráme buď to na našem WhatsAppu na čísle 734-787-981 a nebo nám klidně můžete napsat i klasickou SMS-ku. Číslo je stejné.
1: Dnes na Českém impulzu.
0: Naše další úterní ranní hudební dvojice dostala název Jdeme na snídani. Čeká nás skupina Katapult, skladba Já nesnídám sám. Koho dalšího uslyšíme, prozradím po 8:30. Dnešní večer na rádu Český impuls bude ve znamení country, folku a trampské muziky. Pokud se rádi zaposloucháte do těchto hudebních žánrů, určitě si naše rádio nalaďte i po 19. hodině. Jak se u vás říká připínáčku, tak jestli je nějaký lidový název u vás pro připínáček, já se přiznám, že mě nic jiného nenapadá než připínáček, ale určitě nám něco napíšete na náš Facebook do komentářů pod příspěvek www.facebook.com/Český impuls, tam nás najdete. Za minutu 8:45 a teď už pokračujeme v hudební krasu jízdě 60. až 80. letní kino. Duet Máme tu další dobrý den, zpívají Iveta Bartošová a Karel Černoch.
1: Letní kino. Promítáme na rádiu Český impuls.

0: Dobré ráno, úterý 4. srpen do 8:30, do rychlých zpráv s Martinou Krová, muzikále 60. až 80. a také ranní téma. My se dnes ráno bavíme o něčem, co zná každý, kdo někdy sedl za volant, každý řidič to zná, navigace, ten hlas, který vám s klidem řekne odbočte vpravo a vpravo je pole, nebo jak už jsme slyšeli, nové baráky. Používáte navigaci, věříte jí a jaký z navigací máte zážitek, jste typ, který navigaci věří na slovo, nebo ji průběžně zpochybňujete a jdete podle vlastního uvážení a máte s navigací příhodu, na kterou nikdy nezapomenete, kdy jste skončili a jak jste se dostali zpátky.
1: Dobré ráno, v práci používám navigaci každý den, ale bohužel naše firma používá tak špatnou navigaci, že to je každý den problém. Dorazím na místo k zákazníkovi a ta adresa tam vůbec není třeba kolikrát a je třeba 500 metrů úplně někde jinde. Nebo mě navigace pošle do pole, že tam je normální klasická cesta. Nebo mě pošle jednosměrkou, úplně v pohodě mě pošle jednosměrkou, nebo mě naviguje někam, já tam přijedu a už nemůžu projet, protože jsou tam takový ty železní sloupky. Ale navigace ukazuje, že to je průjezdný.
2: Navigace, tak bych řekl, že to je tak nějak 50 na 50. Jsem kamionák, mám profesionální navigaci pro kamiony a pokud vyhledávám někde nějakou firmu, tak si to najdu na Google, opíšu si GPSku, zadám ji do navigace. No a někdy se stane, že prostě navigace vám hlásí, dojeli jste na místo a jste třeba 15-20 kilometrů úplně někde jinde, než byste měl být. Takže není to 100%, ale je to velká pomoc nebo výpomoc pro nás, pro kamionáky, protože v Hamburku nebo v Hanoveru něco hledat, tak to je prostě něco kalamitního.
0: Pozdravujeme a přejeme spoustu šťastně najetých kilometrů. Co vy ostatní, jak to vypadá u vás za volantem? Používáte navigaci, nevěříte jí, zkrátka, jak to s navigací máte? 604-111-211, to je číslo k nám. A teď už další muzika, ale 60. až 80.
3: Už tam budem?
4: Nech toho!
3: Raději už tam budem?
4: Přestaň! Štěl mě vedro!
5: Pohodová cesta? To chce kuře. Někdy to prostě chce kuře. Vyzkoušej kuřecí novinky v McDonald's.
6: Pozor, toto je mimořádné hlášení pro všechny, kdo chtějí mimořádně ušetřit.
7: Innogy vyhlašuje mimořádné zlevnění plynu i elektřiny. Na energiích tak ušetříte až 1000 korun, a to nejen letos, ale další 3 zimy. Přejděte k Innogy a zafixujte si nízké ceny energií na 3 roky. Více na innogy.cz.

0: Dvě minuty po půl deváté Český impuls, rádio pro radost ze života, úterý 4. srpen, to byla písnička Děvčata, zpíval nám Miroš Birka. A mě to vlastně připomíná takovou jako jednu příjemnou historku. 14 dní naspátek jsme byli v Plzni s kamarády a byli jsme tam oslavit, dalo by se říct, tak trochu zapít rozlučku se Svobodou, jednoho toho kamaráda. No a my jsme v té Plzni, jo, prosím vás, na té rozlučce potkali další rozlučku se Svobodou, která byla plná holek, jo. Střetli jsme se jako v karaoke baru a bylo to strašně fajn, pak jsme jako s těma holkama ještě šli do jiného baru. No zkrátka, prosím vás, v té skupině těch holek byla i jedna Dominika, jo, Dominika Koulíčková, a já jsem si říkal, že vlastně už jsem přál Dominikám a tak trochu jsem to jako odflákl, jo. Takže ještě jednou všem Dominikám a hlavně tedy Domče Koulíčkové všechno nejlepší k svátku. Ona je teda ještě ze Slovenska, jo, takže jsem si tady nachystal pro ní další písničku. Michal David, je to blízko, ať ji taky ukážeme, že my Češi máme svého hitmakera, jo, takže Domče, doufám, že se ti Michal David bude líbit. No a teď už kolegyně Martina Kroa, která jako tak na mě kouká, co se v té Plzni dělo. Martino, nic, bylo to všechno ve vší počestnosti, jo, rozešli jsme se všichni normálně domů, no a teď už ty a zprávy. Hezké ráno.
1: Hezké ráno. Policie zná identitu nezletilých a mladistvých aktérů v napadení chlapce ve Vyškově, jsou podezřelí z výtržnictví. Ve Vysokých Tatrách zahynul po pádu ze štítu Baranie hory polský turista. Nákladní loď v Hormuzském průlivu zasáhl podle britské námořní armády neznámý projektil. Stovky hasičů se od rána snaží zdolat lesní požár v přírodní rezervaci na jihovýchodě Nizozemska. A hokejová osmnáctka začala Hlinka Gretzky Cup v americkém Edmontonu prohrou s USA 4-6. A dnes ukrutná vedra pokračují, v Čechách může ojediněle zabouřit, nejvyšší teploty 34 až 39 stupňů. Pěkný den vám přeje Martina Kroa.
2: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

0: Takhle hraje Český impuls.
1: Já, ač mám spánek bez snů, mě včera sem se zdá.
0: Jako jediní hrajeme české písničky 60. až 80. let celý den.
2: Zavři pusu, ať jsi spát, vždyť už bude brzo den.
0: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

0: písnička Já nesnídám sám o této skladbě bude, prosím vás, zítřejší hudební kalendář. Náš expert na českou muziku let 60. až 80. kolega Zdeněk Sekanina zjišťuje, jak tato nahrávka vznikala. Dozvíme se to zítra v 11:30. No a když je řeč o snídani a české muzice let 60. až 80., tak rozhodně nemůže chybět ani snídaně v trávě v podání Michala Tučného. Za 2:45. Já si říkám, že v takovémto vedru bych teda rozhodně nechtěl dneska snídat v trávě, ale třeba jako s Michalem Tučným bych si tu snídani v trávě rád dal. Pojďme na to, za 2:45. Přeji hezké ráno.
1: Hudební dvojice
2: aneb jeden za 18, druhý bez dvou za 20.

0: Zdravím vás z našeho rádia, úterý 4. srpen, blíží se 9. hodina, do zpráv s kolegyní Martinou Kroa, naše ranní téma, vaše reakce, my se bavíme o něčem, co zná každý, kdo někdy sedl za volant, navigace, zkrátka ten hlas, který vám s klidem řekne odbočte vpravo a vpravo je třeba pole. Mě zajímá, používáte navigaci, věříte jí a jaký z navigací máte zážitek?
1: Dobré ráno, v práci používám navigaci každý den, ale bohužel naše firma používá tak špatnou navigaci, že to je každý den problém. Dorazím na místo k zákazníkovi a ta adresa tam vůbec není třeba kolikrát a je třeba 500 metrů úplně někde jinde. Nebo mě navigace pošle do pole, že tam je normální klasická cesta. Nebo mě pošle jednosměrkou, nebo mě naviguje někam, já tam přijedu a už nemůžu projet, protože jsou tam takový ty železní sloupky, ale navigace ukazuje, že to je průjezdný.
2: Tady řidič kamionu, já mám navigací dobrý zkušenosti, když si člověk umí správně nastavit a nenastavuje tam žádné šetření paliva, nejkratší cesty, ale prostě si to dá tak nejlíp, jak to ta navigace umí, tak s tím většinou problém nemám.
0: Pozdravujeme, přejeme šťastnou cestu. Tolik tedy dnešní ranní téma a my pokračujeme v hudební krasojízdě 60. až 80. do 9. další hity z této doby.
3: Pořad tajemství úspěchu, zajímavosti, novinky, efektivní rady a hlavně atraktivní hosté ze světa úspěšného podnikání. Dnes v 15 hodin a 15 minut s Richardem Vojtou ze společnosti Prague Boats na rádiu Český impuls.
4: Datart pořádá Maxi výprodej.
5: Cože? Maxi výprodej?
4: Ano, Maxi výprodej za ty nejlepší ceny. Bezplatně vám doručíme i zapojíme designové prací věže s možností nákupu na splátky bez navýšení.
5: Tak to je další level.
4: Datart. Opravdový elektrospecialista.
6: Ačka jsou i v létě plná výhod a benefitů. Vyberte si z 19 000 vozů s garantovanou letní slevou až 100 000 korun a s možností výměny až do 60 dnů. Nyní ještě dostupněji díky výhodnému financování na míru. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.

0: Rádio Český impuls. Zprávy v 9.
1: Dobré ráno. Zájemcům o kandidaturu do obecních a senátních voleb zbývají poslední hodiny. Dnes odpoledne skončí lhůta pro podání kandidátních listin. Strany, hnutí, jejich koalice nebo nezávislí kandidáti musí nominaci dodat příslušnému obecnímu úřadu nejpozději ve 4 hodiny odpoledne. Škodovka svolává auta s vadnými airbagy. Ve svých autoservisech nabízí jejich bezplatnou výměnu. Reaguje tak na to, že nebezpečné ochranné vaky od společnosti Takata způsobily smrt řady lidí, naposledy ve Francii. Škoda už dříve uvedla, že přítomnost vadných airbagů sleduje ve svých vozech podle výrobních šarží. Auta svolává postupně dle stáří a regionu, ve kterém se provozují. Uživatelé vozu Škoda si navíc na určených webových stránkách můžou sami kdykoliv ověřit, jestli se jich tato akce týká. Stavba obchvatu Bučovic na Vyškovsku začala pyrotechnickým průzkumem. Nová silnice v budoucnu odvede z města transitní dopravu mezi Jižní Moravou a Slovenskem. Samotná stavba obchvatu Bučovic by měla začít příští rok. V tuhle chvíli pokračují výkupy pozemků. Mluvčí ředitelství silnic a dálnic Jan Riedl říká, že pyrotechnický průzkum je nezbytný kvůli historickým událostem z dubna 1945.
2: Přes oblast postupovala sovětská a zároveň rumunská vojska, zatímco ustupující německá armáda zde vedla obranné boje. Právě kvůli intenzitě tehdejších střetů lze v trase budoucího obchvatu Bučovic očekávat nálezy nevybuchlé munice.
1: Nová silnice bude mít zhruba 5 kilometrů a povede jižně od města. Obchvat by mohl být hotový v roce 2029. Předpokládaná cena je 3 miliardy korun. A fotbalisté Sparty dnes zasáhnou do kvalifikace evropských pohárů. V úvodním utkání třetího předkola Ligy mistrů přivítají na svém stadionu od 20 hodin Lyon, který ještě nikdy neporazili. Za čtvrté mužstvo uplynulé sezóny francouzské ligy nastupuje Pavel Schulz. Český reprezentant ale do duelu na Letné nezasáhne kvůli zranění kolena. A dnes bude nejtepleji z celého týdne. Extrémní vedro pokračuje v Čechách, ojediněle zabouří. Nejvyšší teploty 34 až 39 stupňů. Pěkný den vám přeje Martina Kroha.
0: Český impuls. Rádio pro radost ze života.
3: 9:02, Adam Kořica je stále s vámi, přeji hezké a ničím nerušené úterní dopoledne s datem 4. srpna a teď už Pavel Vítek, písnička Má svůj den. Má.

0: Za minutu 9:45 posloucháte Český impuls, rádio pro radost ze života. Přeji hezké a ničím nerušené úterní dopoledne s datem 4. srpna. Na Facebooku máme příspěvek, který je o tom, jak se u vás říká připínáčku. Takhle, já se přiznám, že jsem úplně ztracený, protože jiné slovo pro připínáček jako neznám. Jo? Koukám do komentářů, pan Standa Sigmund píše, připínáčku se u nás Olomouc říkalo rýsováček nebo rajpnagelčti. Reisnagel, aha, takže pardon, Reisnagel. Dnes se mu patrně říká už jen připínáček, protože rysy se jim na rýsovací prkno už nepřipínají. Takže dále koukám, že rýsováček se ale objevuje v komentářích. Píše to i paní Markéta Baudišová nebo paní Eva Přívětivá. Tak ještě koukám, že paní Irena Wolfová píše napínáček. Tak co vy a připínáček? Znáte třeba jiný název pro připínáček? Dejte nám vědět www.facebook.com/český impuls, tam nás najdete. Máme 9:45, za malou chvíli naše letní kino a v něm Karel Gott, písnička To musím zvládnout sám z filmu Jak básníkům chutná život.
1: Letní kino promítáme na rádiu Český impuls.

0: jo.
1: Moudrý král princeznin bratranec, když dával svých pět dcer, řek to dál nesnesu a pachnul do lesu, žádný ženich nemá er, kdo nemá er, ztrácí charakter.

0: Rádio Český impuls.
1: Hraje ve vašem televizoru.

0: vdychla. To jsme to vymňoukli. 2 minuty po půl desáté posloucháte Český impuls, rádio pro radost ze života. Zdraví nás Verča s Járou, kteří jedou na dovolenou a na italské dálnici měří 26 stupňů, tak my pozdravujeme paní Verčo a zdravíme samozřejmě i pana Járu. Užijte si dovolenou, zasloužené volno a hlavně šťastnou cestu. Také koukám, že nás zdraví i ze Švýcarska pan Ondřej, který hlásí jasno, přestože je v horách i teplo 25 stupňů, tak pozdravujeme pana Ondru i do Švýcarska. A z Neratovic se nám ozvala paní Eva, která hlásí opět slunečno a 18 stupňů. Až koukám na SMSku od paní Helči z Kraslice, která se nám hlásí z Dolanu Olomouce, kde mají 28 stupňů. Tak ať už jste dneska v horách nebo v nížinách, bude určitě teplo, dávejte prosím na sebe pozor, zkuste se držet v stínu, dodržovat pitný režim. Já vám k tomu nabídnu to nejlepší z muziky let 60. až 80. Na řadě je Karel Zich, písnička Kudy tudy.
1: Český impuls. Rádio pro radost ze života.
2: Radka tu má prázdnej dům. Kudy, kudy.

0: Takhle hraje Český impuls.
1: Kdo vchází do tvých snů, má lásko, když nemůžeš v noci spát.
0: Jako jediní hrajeme české písničky 60. až 80. let celý den.

0: Zdravím vás z rádia Český Impuls, přeji hezké prosluněné úterní dopoledne, 4. srpen pomalu, ale jistě se nám blíží 10. hodina. Do zpráv s kolegyní Martinou Krova, za malou chvíli Marie Rotrová, písnička Máma. Dnešní ranní téma bylo o navigaci, určitě to dobře všichni znáte, dobře to všichni znají ti, kteří někdy usedli za volant. Hlas, který vám s klidem řekne odbočte vpravo a vpravo je pole, případně nějaké novostavby. Jo, i to jsme ráno slyšeli. Mě zajímá, používáte navigaci, věříte jí a jaký z navigací máte zážitek? Máte z navigací příhodu, na kterou nikdy nezapomenete, kde jste skončili a jak jste se dostali zpátky? Jste typ, který navigaci věří na slovo nebo ji průběžně zpochybňujete a jdete po vlastní ose a máte zapnutý zvuk nebo hlasové pokyny, nebo je to něco, co musíte mít vypnutého, jinak byste se s navigací zhádali do krve? Taky to jsme zjišťovali v rámci ranního tématu. Tady je rekapitulace vašich odpovědí.
1: Čau, tady Jirka. Teď už je to s navigací v pohodě. Teď máme moderní, je tam nastavená výška kamionu, váha kamionu, kde se bude trajekty. Ale když to začínalo, tak mě navigace pěkně vedla, dovedla mě k řece, tam na mě koukal převozník na pramici, kroutil hlavou a říká, že kamion určitě nepřeveze, že veze jenom lidi. A takový zážitků bylo víc. No. Teď o víkendu zase s osobákem, Google mapy, jedem a najednou před vámi odbočte doleva, tam dál pokračujte po cyklostezce. Tak nevím, občas si to z nás dělá asi srandu.
2: Co se týče navigace, máte taky zkušenosti, ale hodně záleží, co si nastavíte za parametry, potom vás to dovede, kam potřebuje. A hlavně taky, když

0: máme někdo navigaci jakoukoliv, tak se musí aktualizovat. A Waze není špatná věc, ale málo se aktualizuje.
1: S navigací mám takovou zkušenost. Byli jsme v Maďarsku a pořád to říkalo Lulu, Lulu, odbočte doprava, odbočte doleva, jeďte rovně, odbočte doleva, doprava. A skončili jsme v jeskyni, takže Lulu nás velmi zklamala. Hezký den vám přeju, ahojte.
2: A raz, dva, tři, 4,21. S mBank a úrokem až 4,21% se na velké malé radosti spoří snadno. Založte si mSpořící účet Plus s výhodnou úrokovou sazbou až 4,21%. mBank. Velká malá vítězství.
3: Novinky dorazily do IKEA. S našimi novinkami bude váš domov zase o kus útulnější. A kdo ví, možná právě díky novému povlečení si oblíbíte i ranní vstávání. V obchodním domě IKEA najdete více než 700 nových výrobků, tak neváhejte a navštivte IKEA ještě dnes.
4: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete kuřecí stehenní řízky v ceně 99,90 za 1 kg. Bílé hrozny stolní bez semené 500 gramů za 29,90. A podestýlková vejce velikosti M20 kusů za 59,90. Lidl, to se vyplatí.

když obchodník má v erbu krám, tak trosečník má sprken prám. A vězeň mívá v erbu mříž a křižák štít a na něm kříž.

0: Český impuls. Zprávy v 10.
1: Krásné dopoledne. Moravu čeká nejžhavější den v historii. Meteorologové očekávají, že tam naměří rekordních 40 stupňů. Pro Moravu a Slezsko padl teplotní rekord už včera. Ve Strážnici na Hodonínsku přístroje ukázaly 39,9 stupně Celsia. Na většině míst Česka jsme také prožili tropickou noc. Na stanici Bystřice pod Hostýnem na Kroměřížsku celou noc teplota kolísala kolem 29 stupňů. I dnešní den bude opět tropický. Teploty se dostanou až na 39 stupňů a na jihu Moravy až na 40. V kombinaci se slunečním zářením a vlhkostí vzduchu můžou působit zátěž na lidský organismus, proto dbejte hlavně na pitný režim. Ochlazení pak přijde od západu v druhé polovině pracovního týdne. Čtvrtek přinese víc deště a bouřek a pátek má být už bez tropických teplot a příjemněji bude i o víkendu. Dunaj čelí největšímu suchu za posledních 150 let. Snižující se hladina už omezila provoz maďarských a rumunských jaderných elektráren. Rumunská armáda dokonce musela odpálit kus břehu, aby posílala proudění vody v řece. Tam už totiž hladina toku klesla pod bod splavnosti. Obdobným potížím čelí i další veletoky jako Rýn a Labe. Ukrajinské síly znovu udeřily na Wildberries. V noci se na největšího ruského online prodejce zaměřili prostřednictvím dronů. Požáry vypukly ve skladových komplexech ve vesnici Krásný Bor v Leningradské oblasti a ve městě Čechov v Moskevské oblasti. Útoky ukrajinských dronů zabily podle ruských úřadů 6 lidí a 9 dalších zranili. A památky v Plzeňském kraji mají o prázdninách vyšší návštěvnost než loni. Letošní červenec je nejúspěšnější za poslední 3 roky. Nejvíc tradičně lákají hrady Rábí, Velhartice a Švihov na Klatovsku.
2: Na 10 státních památek přišlo o prázdninách zatím o 1,5% víc lidí než loni. Od začátku roku je to ale o bezmála 5% méně. Návštěvnost na jaře ovlivnilo proměnlivé počasí a zájem o zahraniční dovolené před prázdninami. Červenec pak nabídl příjemnější klima. Funguje i nabídka kulturních akcí. O celkové výsledku rozhodne srpen. Kromě trojice hradů Klatovska lákají také kláštery Plasy a Kladruby. Červencovým skokanem je zámek Kozel. Klára Fajstová, Plzeňský kraj.
1: A dnešek je opět velmi horký. V Čechách ojediněle zabouří a nejvyšší teploty 34 až 39 stupňů. V platnosti je několik výstrah na riziko požáru, vysoké teploty i extrémní zátěž teplem. Tak na sebe dávejte pozor. Se zprávami se loučí Martina Kroa.
0: Český impuls. Rádio pro radost ze života.
3: 3 minuty po 10. hodině. Adam Kořica je stále s vámi. Přeji hezké a ničím nerušené úterní dopoledne s datem 4. srpna. A teď už Jana Kratochvílová, písnička V stínu kapradiny.
4: Stín.

0: Posloucháte Český impuls, rádio pro radost ze života. Do půl jedenácté naše letní kino a v něm Jaroslav Uhlíř společně se Zdeňkem Svěrákem. Písnička Dělání z pohádky Princové jsou na draka. Úředníci na jednom z našich hradů přehlédli věž a tak na papíře 60 let neexistovala. Která to je? Prozradí Hana Kracíková, v pořadu Máme Česko rádi a to o půl jedenácté.
1: Hudební kalendář Českého impulsu.
2: Kdo se neploužil na diskotéce v 80. letech na tuhle písničku, tak ten snad ani nemohl být zamilovaný.
3: Je to poprvé, já nesvídám sám.
2: Autor hudby a frontman skupiny Katapult v hudebním kalendáři zavzpomíná na spolupráci s textařem Ladislavem Vostárkem. No a Olda Říha také poví, co má Kropič ulic společného s tvorbou Kaťáků. Hudební kalendář startuje ve středu o 11:30.
1: Český impuls. Rádio pro radost ze života.
4: Pořad tajemství úspěchu, zajímavosti, novinky, efektivní rady a hlavně atraktivní hosté ze světa úspěšného podnikání. Dnes v 15 hodin a 15 minut s Richardem Vojtou ze společnosti Prague Boats na rádiu Český impuls.
1: Letní kino promítáme na rádiu Český impuls.

0: Český impuls, rádio pro radost ze života. Přeji hezké úterní dopoledne, 4. srpen. Dále se můžeme těšit na naši hudební dvojici a ta nabídne písničky podle vzorce 2x2. Čekají nás dva duety, více prozradím po půl jedenácté. Hana Kratíková si už připravuje mapu jižních Čech. Vezme nás totiž na Rožmberk, startuje pořad Máme Česko rádi.
1: Máme Česko rádi.
2: Hrad Rožmberk nad Vltavou asi nemusíme představovat. Stejné jméno nosí ale i zámek nad obcí. Po několik desetiletí je rekreačním střediskem a součástí zámku je i válcová věž. Je to jakobínka a má poněkud zvláštní osud. O tom mi víc poví Miroslav Tousik z Klubu českých turistů Praha. Mirku, dobrý den.
3: Dobrý den, Hanko. Jakobínka má opravdu osud jak z románu. Jenom takovou věž byste v Čechách prostě nenašla. A rovnou řeknu proč. Státní úředníci totiž v roce 1948 zapomněli napsat do evidence staveb. A tak se stalo, že prostě 60 let neexistovala.
2: Jak tomu mám rozumět, teď přece stojí přímo vedle zámku?
3: No to bylo úředníkům 60 roků naprosto jedno a věž si vesele chátrala až do dnešního stavu, takzvaně 5 minut před zřícením.
2: Vzhůru tedy na Rožmberk a kdo tam bude, ať se nezapomene podívat na věž. Hana Kracíková, Máme Česko rádi.
1: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

0: Nám je taky hic. Český impuls. Rádio pro radost ze života.
1: Jsou 4 ráno, nebo víc. Jsem z hůru, koukám na měsíc, anebo dolů do ulic, kde lampy bloudí. Snad je to jedna z nočních můr. Co vidím, to je soudní dvůr a ten mě teď soudí. Soud rána, to je nespavost a notně potměšilý host. Je seriózní na výsost a tak mě teď soudí. Já ale kuráž pozbírám a řeknu, všechno popírám, jen ať si mě soudí. Ať mě klidně soudí.

Asi nevědí, že slouží službu medvědí, když v roli svědku povědí, že mám ráda třeba růže. I to, že ještě radši spím a ve snech často zabloudím k vůni mužské kůže. To mi nepomůže. Co na půl je, chci docela. Chci vstát jak ptáci z popela a dělat, co se nedělá. A za to mě teď soudí. Chci v kádi světa hledat špunt, když na huntě sem poznám hunt a v zlatě jeho kontrapunkt. Proto nezabloudím. A tak se nepřiznám. Soudí. Tady mou nápadnou růž. Dnes mě soudí.

pěkný ptáček. Jen pohled na svou minulost a pochop, že v nás hárá zlost. Tak požádej nás o milost a začni s pláčem. Já koukám vzhůru na měsíc a taky dolů do ulic a sama sebe slyším říct, nejsem z těch doloudí. Už nechte dalších průtahů, jsem vina v plném rozsahu.

0: Rádio Český impuls, rádio pro radost ze života. Úterý 4. srpen, přeji hezké dopoledne. Do 11. nás te čeká naše hudební dvojce a ta nabídne písničky podle vzorce 2x2, tedy dva duety. Jako první si poslechneme Radovánky Michala Davida a Ivety Bartošové a pak nás také neminou Jiří Jelínek a Eva Pilarová duet Hello Sečmo. Dnes by Louis Armstrong oslavil 125. narozeniny. Proč to zmiňuji? Sečmo, v překladu něco jako v uvozovkách Velká huba, byla Armstrongova přezdívka. Jelínek s Pilarovou písničku Armstrongovi zaspívali, když přijel do Prahy, takže nás čeká i taková pěkná vzpomínka právě na umělce světového formátu. Těším se na duet Hello Sečmo, doufám, že vy také. A z mojí strany je to pro dnešek vše. Loučím se, jsem Adam Kuřica a s radostí si s vámi zavysílám zase zítra po 6. hodině raní. Vy si užijte dnešní den a to s rádem Český impuls. Mějte se krásně a opatrujte se. Naslyšenou.
1: Náš výkup je teď totální hardcore.
2: V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
3: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete kuřecí stehenní řízky v ceně 99,90 za 1 kg. Bílé hrozny stolní bez semene 500 gramů za 29,90. A podestýlková vejce velikosti M20 kusů za 59,90. Lidl, to se vyplatí.
4: Hudební dvojice
5: a neb ve dvou se to líp táhne.

0: name to know. Forget the pine gold foul, just a bun.
1: Rádio Český impuls.
2: Hraje na internetu.
3: Jste připravena, slečno?
4: Ano, maestro.
3: Soustřeďte se. Uvolnit a nežně.

0: Skvěle. Tak přijdete zase pozítří, slečno.
1: Ne, maestro.
0: Tak ve středu.
1: Ne, maestro.
0: Ale proč? Chcete snad zahodit svůj talent?
1: Ne, maestro.
0: Tak proč? Proč nepřijdete?

0: Český impuls. Zprávy v 11.
1: Pěkné dopoledne. Vlna veder v Česku ještě zesílí. Meteorologové očekávají, že dnes na Moravě naměří i 40 stupňů. Ochlazení přijde ve druhé polovině týdne. Pátek a o víkendu by se na mnoha místech mohly teploty držet pod tropickou třicítkou. Od dnešního večera se také místy proženou přehánky nebo bouřky. Zítra mohou být i velmi silné. Bouřky už udeřily u našich německých sousedů. V noci na dnešek na severozápadě země lámaly a vyvracely stromy. Některé z nich spadly na elektrická vedení nebo železniční koleje. V severním Porýní Vestfálsku museli cestující zůstat ve stojícím vlaku 4 hodiny. Vyvrácený strom spadl na trakční vedení. Bradáčová je proti zastavení stíhání podnikatele Pelce. Nejvyšší státní zástupkyně podala dovolání v kauze smrtelné nehody, kterou loni podle policie zavinil někdejší předseda představenstva loděnické firmy GZ Media pod vlivem alkoholu. Justice trestní stíhání zastavila s ohledem na Pelcovu vážnou nemoc. Dovolání už Bradáčové dříve navrhlo středočeské krajské státní zastupitelství a ministr spravedlnosti Jeroným Tejc. Stavba obchvatu Bučovic na Vyškovsku začala pyrotechnickým průzkumem. Nová silnice v budoucnu odvede z města tranzitní dopravu mezi Jižní Moravou a Slovenskem. Samotná stavba obchvatu Bučovic by měla začít příští rok. V tuhle chvíli pokračují výkupy pozemků. Mluvčí ředitelství silnic a dálnic Jan Rídl říká, že pyrotechnický průzkum je nezbytný kvůli historickým událostem z dubna 1945.
2: Přes oblast postupovala sovětská a zároveň rumunská vojska, zatímco ustupující německá armáda zde vedla obranné boje. Právě kvůli intenzitě tehdejších střetů lze v trase budoucího obchvatu Bučovic očekávat nálezy nevybuchlé munice.
1: Nová silnice bude mít zhruba 5 kilometrů a povede jižně od města. Obchvat by mohl být hotový v roce 2029. Předpokládaná cena je 3 miliardy korun. A dnešní den bude extrémně horký, v Čechách to ojediněle zabouří. Nejvyšší teploty 34 až 39 stupňů. Pozor na extrémní zátěž teplem nebo riziko požáru. Od zpráv se dnes loučí Martina Kroa.
0: Český impuls. Rádio pro radost ze života.
3: 11. hodina, 3. minuta, hezké dopoledne vám přeje Ludvík Pospíšil, máme tady úterý 4. srpna, no a první písnička ode mě na rozjezd, trojice Zagorová, Kotvald, Hložek, Jinak to nejde.

0: Na českém Impulzu skupina Katapult, dvě růže krepový. No a právě skupině Katapult patří také nové vydání hudebního kalendáře. Zítra v 11:30 budeme se věnovat písničce Já nesnídám sám. A taky se dozvíme, v čem je Katapult lepší než skupina Beatles, tedy aspoň očima tahouna Katapultu Old Jiříhy. V 11:30 tady na českém Impulzu. Teď už zpívá Karel Gott a Jana Petrů.
1: Pořad tajemství úspěchu, zajímavosti, novinky, efektivní rady a hlavně atraktivní hosté ze světa úspěšného podnikání. Dnes v 15 hodin a 15 minut s Richardem Vojtou ze společnosti Prague Boats na rádiu Český Impuls.
2: Už tam budem?
3: Nech toho!
2: Raději už tam bude?
3: Přestaň! Štěl mě vedro!
4: Pohodová cesta? To chce kuře.
2: Mňam.
4: Někdy to prostě chce kuře. Vyzkoušej kuřecí novinky v McDonald's.
5: Finální letní slevy ve Fashion Aréně jsou tady. Od 12. do 16. srpna využijte slevy až 80% u značek jako Calvin Klein, Furla nebo Nike. Pořiďte si letní módu a doplňky za skvělé ceny. Fashion Arena Prague Outlet. Vaše outletová destinace.
6: Letní kino. Promítáme na rádiu Český Impuls.

0: A kluci, tak to je první písnička, která nás čeká hned po půl dvanácté tady na Českém Impulzu. Odpoledne s rychlokurzem odvykání kouření přijde Jiřina Bohdalová. Můžeme si to poslechnout ve čtvrt na pět. Připomínám, že každý den po 16. hodině vysíláme scénky a vtipy a od pondělí do pátku je pro nás uvádí Alexandr Hemala.
1: Český Impuls. Rádio pro radost ze života.

0: cestou, ne cestou.
1: Jako jediní hrajeme české písničky 60. až 80. let celý den.
0: Arta jezdí tam a nákladňáky sem. Tři čumíci jdou rovnou za nosem.
1: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

0: Jitka Zelenková právě dospívala na českém Impulzu. Hrajeme vám české písničky 60. až 80. let celý den. No a teď už je připravená písnička z Impulzovic Krabičky. To je písnička, která má mimořádné postavení v našem programu. Zpívat bude Jana Kratochvílová, bude to Dlouhá bílá žhnoucí kometa a písničku uvede Pavol Habera.
1: Datart pořádá Maxi Výprodej.
2: Cože? Maxi Výprodej?
1: Ano, Maxi Výprodej za ty nejlepší ceny. Spolehlivě vám bude sloužit tyčový vysavač

0: Jako jediní hrajeme české písničky 60. až 80. let celý den.
1: Za mostem v úzké ulici je krámek z dálky vonící. Meduňkou, rdesnem, s kořicí, ale hlavně
0: Český impuls. Rádio pro radost ze života. Rádio Český impuls. Zprávy v poledne.
2: Dobrý den. Roman Janoušek má smůlu. Ústavní soud totiž odmítl stížnost tohoto kontroverzního podnikatele. Janoušek požaduje náhradu ušlého zisku v kauze Šambon. Kvůli trestnímu stíhání, které skončilo osvobozením, měl Janoušek zabavený majetek a v žalobě pak od státu žádal zhruba 155 milionů korun. S drtivou většinou nároku ale neuspěl. Na usnesení soudu upozorňuje server Novinky.cz. Ministerstvo spravedlnosti Janouškovi už dříve vyplatilo přes 700 tisíc korun a omluvilo se mu. Vyhořelou budovu ve Zlíně zítra převezme demoliční firma. Ta by měla hlavní torzo zbourat do 25 pracovních dní. Využije k tomu především demoliční bagr, který bude pomocí hydraulických nůžek od zhora rozebírat zničenou budovu. Celý objekt je jeho majitel povinen odstranit do půlky prosince. Příčinu požáru, který se obešel bez zranění, zjišťují kriminalisté ve spolupráci s vyšetřovateli hasičů. Trvat to podle policistů bude několik měsíců. Olomouci dneska připomíná velké historické výročí. Od smrti posledního panovníka z rodu Přemyslovců totiž uplynulo 720 let. Českého, polského a uherského krále Václava III. V jeho 16 letech právě v Olomouci zavraždili během příprav na tažení do Polska. Okolnosti vraždy se dodnes nepodařilo objasnit. Pokračuje reportérka Eva Panošová.
3: Zvony na katedrále svatého Václava se rozezní ve 13 hodin a 6 minut, tedy ve chvíli, kdy Václav III. Pravděpodobně skonal. Vyzvánět budou 7 minut a pietní akt pak završí večer slavnostní nasvícení historické radnice. Ta se zahalí do červeného světla symbolické připomínky tehdejšího krveprolití. 4. srpen roku 1306 znamenal zásadní zlom v České a středoevropských dějinách. Dynastie Přemyslovců ten den vymřela po meči, tedy v mužské linii.
2: V Německu napadala až 15-centimetrová vrstva krup. Některá místa v oblasti Hunsrück úplně zmizela pod bílou pokrývkou. V obci Heimbach na západě Německa padaly kroupy o průměru až 4 cm a pokryly celou zemi. Při bouřce se přitom ochladilo během krátké chvíle ze 36 na 19 stupňů. Silné bouřky v noci na dnešek na severozápadě Německa lámaly a vyvracely stromy. Některé z nich spadly na elektrická vedení nebo na železniční koleje. Němci stejně jako my zažívají trochu. Opět dneska naměří až 38, poté opět dorazí bouřky. A přidám i počasí, zítra čekáme jasno až polojasno, odpoledne místy mraky, bouřky a déšť. Naměříme 32 až 37 stupňů, na Moravě až 39. Hezké odpoledne přeje Iva Horáková.
0: Český impuls. Rádio pro radost ze života.
4: 3 minuty po 12. hodině Lenka Filipová bude zamilovaná. Já jsem Ludvík Pospíšil a přeju krásné poledne.
5: Ten kratičký

0: Polední program Českého impulzu máme úterý 4. srpna. Svátek slaví Dominik a taky Dominika. No a my už v našem letním kině máme připravenou promítačku a taky cívku s filmem Metráček. Právě v té zazněl dynamit skupiny Olympic a my si ji zahrajeme. No a co večer dává televize, to se dozvíme v 12:30 v našich televizních tipech s Alexandrem Hemalou.
1: Novinky dorazily do IKEA. S našimi novinkami bude váš domov zase o kus útulnější. A kdo ví, možná právě díky novému povlečení si oblíbíte i ranní vstávání. V obchodním domě IKEA najdete více než 700 nových výrobků, tak neváhejte a navštivte IKEA ještě dnes.
2: Už tam budem?
3: Nech toho!
2: Raději už tam budem?
3: Přestaň! Štěl mě vedro!
4: Pohodová cesta? To chce kuře. Někdy to prostě chce kuře. Vyzkoušej kuřecí novinky v McDonald's. Letní kino. Promítáme na rádiu Český impuls.

0: Poledne na Českém impulzu, úterý 4. srpna. Dnes je to přesně 30 let, co odešla zpěvačka Jana Rubová. Rádi si zahrajeme, a to v naší hudební dvojici krátce po půl jedné. Ze všeho nejdřív ale náš Saša.
1: Televizní tipy Alexandra Hemaly.
2: Podle názvu české komedie by se mohlo zdát, že prázdniny budeme prožívat s nějakým zvířátkem, kterému se říká brouček. Ale ne, takto nazván je totiž starý přívěs zděděný po dědečkovi, se kterým se na cestu k Jadranu vypraví čtyřčlenná rodina. Červený karavan je na pohled krásný, ale přece jen má nejlepší léta za sebou, a tak rodinka na cestě k moři prožívá celou řadu veselých, ale i napínavých chvilek. Vy můžete být u toho, když ve 20.15 navolíte Primu a tím budete sledovat komedii Prázdniny s broučkem. V minulé části seriálu inspektorka Candy Renoirová se naše hrdinka vypravila na jih Francie do jednoho statku pátrat po vrahovi člověka, který svou oběť předhodil divokým prasatům. Dnes v tomto pátrání bude pokračovat ve druhé části epizody nazvané Jak se do lesa volá, tak se z lesa ozývá ve 20.10 na ČT1. Ovšem naší mimořádné Martě se dějí věci neuvěřitelné, jak se na tuto postavu sluší a patří. Totiž při nákupu v obchodním centru odhalí vraždu, jejíž obětí se stala vcelku nenápadná prodavačka. Ta ovšem, jak se později ukázalo, tajila před světem velké tajemství. 2300 kilokalorií, tak pod tímto na první pohled nic neříkajícím názvem, se skrývá další případ mimořádné Marty ve 20.20 na Nově. Přeji hezký nejen televizní večer.
1: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

0: Takhle hraje Český impuls.
1: Kniha vázaných kůži. Kouzel je víc než dost.
0: Jako jediní hrajeme české písničky 60. až 80. let celý den.

0: skupina Turbo na českém Impulzu. Za chvíli Jana Robová, Dal jsi mi lásku. Dnes je to přesně 30 let, co Jana Robová odešla. Naštěstí nahrávky nám zůstaly. No a potom přidáme ještě druhou písničku do naší hudební dvojice. Bude to duet Karla Gotta a Milana Chladila. Je krásné lásku dát. Je krásné lásku dát, to je podtitul naší hudební dvojice.
1: Pořad Tajemství úspěchu, zajímavosti, novinky, efektivní rady a hlavně atraktivní hosté ze světa úspěšného podnikání. Dnes v 15 hodin a 15 minut s Richardem Vojtou ze společnosti Prague Boats na rádiu Český Impuls.
2: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete kuřecí stehenní řízky v ceně 99,90 za 1 kg. Bílé hrozny stolní bezsemené 500 gramů za 29,90. A podestýlková vejce velikosti M20 kusů za 59,90. Lidl, to se vyplatí.
3: Ačka jsou i v létě plná výhod a benefitů. Vyberte si z 19 000 vozů s garantovanou letní slevou až 100 000 korun a s možností výměny až do 60 dnů. Nyní ještě dostupněji díky výhodnému financování na míru. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
4: Hudební dvojice
5: a Aneb Vrána k Vráně sedá.

0: Rychle hraje Český impuls.
1: Tam, kde zem duní, kopyty stát.
0: Jako jediní hrajeme české písničky 60. až 80. let celý den.
1: Není nutno, aby bylo přímo veselo.
0: Český impuls. Rádio pro radost ze života. Rádio Český impuls. Zprávy ve 13.
2: Dobré odpoledne. Univerzita Karlova by měla po tragické střelbě odškodnit i studenty. Advokát a emeritní soudce Ústavního soudu David Uhlíř tvrdí, že by škola měla aktivně oslovit všechny poškozené studenty a pozůstalé po vraždách před 3 lety. Uhlíř to univerzitě píše v otevřeném dopise. Škola podle něj nepřistupovala ke studentům stejně jako k zaměstnancům. Podle Uhlíře univerzita řádně odškodnila pozůstalé po zavražděných učitelích, zatímco ve vztahu ke studentům nepostupovala stejně. Pouze ty, kteří se na ní obrátili, odkázala na pojišťovnu. Nároky studentů i učitelů jsou přitom ze zákona stejné. Všichni jsou také členy akademické obce. Zásilkovna mění pravidla. Ve své síti Zboxu zavádí možnost vrácení zboží do internetových obchodů. Vrácenou zásilku půjde vložit kdykoliv během dne i noci do více než 6,5 tisíce Zboxů po celém Česku. Za vrácení zásilky zákazník přímo zásilkovně nic neplatí a jestli bude pro něj zdarma nebo za poplatek, si určuje každý e-shop. Noc na dnešek trhla rekord. Byla tou nejteplejší v historii měření. Na stanici Bystřice pod Hostýnem teplota neklesla post bez 1/10 28 stupňů Celsia. To je posunutí rekordu z roku 2013 o skoro 3/4 stupně. Na řadě dalších míst byla tropická noc, kdy teplota neklesla pod 20. Vlna veder pokračuje v Česku několik dní. Během příštích hodin bude na jihu Moravy až 40 stupňů. Do 10. dopoledne už dokonce padly rovnou 3 rekordy pro tento den. Podkrušnohorský klášterec zve během tropických dnů na zimní stadion. Město se tak snaží pomoci seniorům, chronicky nemocným nebo těm, kteří žijí v přehřátých bytech bez klimatizace. Jak to všechno funguje, zjišťuje reportér Dušan Valenta. Dobré odpoledne.
3: Zdravím z Klášterce, kde zimní stadion jede i během tropických dnů. Trénuje se tu hokej a krasobruslení, no a to je i důvod, proč město přišlo s nápadem pustit dál ty, co se chtějí ochladit. Domluvilo se sportovci, protože uvnitř panuje příjemný chládek, který může všem alespoň na chvíli ulevit. Podkrušnohorské město teď vyzývá ty, co se doma necítí dobře a mohou se na zimách přemístit, aby dorazili. Stadion je otevřený po celý den. Dušan Valenta, Rádio Impuls.
2: Bez zraněného trenéra Josefa Jandače zahájili závěrečnou část přípravy na extraligu hokejisté Plzně. Bývalý reprezentační kouč sledoval trénink z tribuny, tým měli na povel jeho asistenti Jiří Weber a Václav Pletka. Jandač to ale za problém nepovažuje. Důležitější pro něj je, že zdravotně fit jsou hráči. Jandač si utrhl achilovku. A přidám i počasí na zítřek. Na Moravě bude až 39, jinde naměříme do 37 stupňů. Čekáme jasno až polojasno, odpoledne místy mraky, bouřky a déšť. Hezké úterý přeje Iva Horáková.
0: Český impuls. Rádio pro radost ze života.
4: 3 minuty po 13. hodině vchází bez vyzvání Dalibor Janda. A tak je to správně. Já jsem Ludvík Pospíšil. Krásné úterý.

0: Naděja Urbánková právě dospívala na českém Impulzu. Za chvíli v půl druhé navštívíme bývalé hlavní město Thajska. Kolik tu zbylo z někdejší slávy, tak to zjistíme od našeho cestovatele Jirky Kolbaby. Ale ještě předtím navštívíme letní kino, tentokrát promítá Václav Neckář s písničkou z filmu Jak básnici přicházejí o iluze. Před námi jsou Křídla iluzí na českém Impulzu.
1: Hudební kalendář českého Impulzu.
2: Kdo se neploužil na diskotéce v 80. letech na tuhle písničku, tak ten snad ani nemohl být zamilovaný.
3: Je to poprvé, já nesnídám sám.
2: Autor hudby a frontman skupiny Katapult v hudebním kalendáři zavzpomíná na spolupráci s textařem Ladislavem Vostárkem. No a Olda Říha také poví, co má Kropič ulic společného s tvorbou Kaťáků. Hudební kalendář startuje ve středu o 11:30.
1: Český Impuls. Rádio pro radost ze života.

Chtěl se mi zaspívat, ona mi zmizela. Zmizela jako laň u lesa v remísku. V očích mi zbylo jen pár žlutých penízků. Penízky ukryl jsem do hlíny pod dubem. Až příště přiletí, my už tu nebudem. My už tu nebudem, ach pícho marnivá. Spatřil jsem kometu, chtěl se mi zaspívat. O vodě, o trávě, o lese, o smrti, se kterou smířit nejde se, o lásce, o zradě, o světě a o všech lidech, co kdy žili na téhle planetě.

s pod rukou umělce, který už nežije. Šplhal jsem do nebe, chtěl se mi osahat. Marnost mě vyslékla celého do naha, jak socha Davida z bílého mramoru. Stál jsem a hleděl jsem nahoru, až

0: se o zradě, o světě. Bude to písnička o nás a kometě.
1: Posloucháte Český impuls, jediní hrajeme české písničky 60. až 80. let celý den, hned po půl druhé Jitku Zelenkovou Mám chuť psát román. Ještě předtím si trochu zacestujeme po Thajsku. Zajímavý cíl vybere Honza Benešovský.
2: Cestujeme s Jirkou Kolbabou.
3: Ayutthaya, to je další centrum významné, které by asi každý, kdo navštíví Thajsko, neměl vynechat.
4: Je to tak, určitě každý, kdo míří na sever, do Chiang Rai, třeba do toho zlatého trojúhelníku na sever Thajska, tak by cestoval, předpokládám, přes Ayutthayu, protože přes Ayutthayu jede vlak i autobus. Ayutthaya je vzdálena 80 km severně od Bangkoku a opět je to místo bohaté kultury a bohaté historie. Můžeme tam navštívit mnoho takových temných ruin z načervenalého kamene, jsou tam chrámy a připomenou nám zašlou slávu tohoto města.
3: Co tak v té historii je nejpůsobivější v historii města Ayutthaya v Thajsku?
4: Nejspíš asi to, že to bylo královské místo, které bylo daleko hodnotnější než je třeba Bangkok, které je sídlo krále, a svého času skutečně tady se odbývalo veškeré dění, odsud se řídil a celá ta říše, která kdysi dávno ovládala další oblasti jihovýchodní Asie. Dneska už vidíme, že to je jenom místo obchodu, levných penzionů, ubytoven a podobně. Velmi dobře dosažitelné dopravními prostředky. Já jsem tam zažil v těch starých chrámech mnoho nádherných chvil a počkat si na západ nebo východ slunce, nechat rozehrát ty barvy a hru stínu a světel, to je to, co by měl asi člověk v Ayutthayi hledat, a myslím si, že 2-3-4denní návštěva Ayutthayi bohatě stačí a pak se dá pokračovat do jiných oblastí, zejména třeba do džunglí na severu.
3: Je to asi tady klidnější místo než samotný Bangkok?
4: Výrazně klidnější, je tam také čisto, není tam pochopitelně ten smog, o kterém jsme hovořili včera, když jsme se bavili o hlavním městě. Celé to město leží na takovém velkém ostrově, na soutoku řek Lopburi, Pasak a Chao Phraya. Připomenu, že Chao Phraya je ta řeka, která potom protéká také Bangkokem. A vůbec ta přítomnost té vody, těch řek, tak to už je ten očistný fenomén přírodní, který tam hraje velkou roli, a v tom městě se cítíme velice, velice příjemně.
3: Byli jsme v městě Ayutthaya v Thajsku. Tak se mě hezky a naslyšenou.
4: Naslyšenou.
3: Tolik cestovatel Jirka Kolbaba a Honza Benešovský.
2: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

0: Takhle hraje Český impuls.
1: Páni a paní, vím, jak se ruší žál. Já tíhnu duší, jen klejny karneval.
0: Jako jediní hrajeme české písničky 60. až 80. let celý den.
2: Vesli by jsme spolu, spadli by jsme dolů, byl by konec všemu.
0: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

0: Úterní odpoledne na Českém impulzu, i tak si dopřejeme snídani, jdeme na snídani, to je podtitul naší hudební dvojice, budeme si hrát Michala Tučného Snídaně v trávě a ještě předtím skupina Katapult Já nesnídám sám. A připomínám, že právě o téhle písničce bude zítřejší hudební kalendář, vysíláme ho přesně v 11:30 a náš expert na české písničky Zdeněk Sekanina právě zjišťuje, jak tahle písnička vznikala. Tak tedy zítra ve středu v 11:30 na Českém impulzu.
1: Pořad tajemství úspěchu, zajímavosti, novinky, efektivní rady a hlavně atraktivní hosté ze světa úspěšného podnikání. Dnes v 15 hodin a 15 minut s Richardem Vojtou ze společnosti Prague Boats na rádiu Český impuls.
2: Pozor, toto je mimořádné hlášení pro všechny, kdo chtějí mimořádně ušetřit.
3: Innogy vyhlašuje mimořádné zlevnění plynu i elektřiny. Na energiích tak ušetříte až 1000 korun, a to nejen letos, ale další 3 zimy. Přejděte k Innogy a zafixujte si nízké ceny energií na 3 roky. Více na innogy.cz.
4: Jedinečná akce v drogerii Teta. 2+1 zdarma na všechny produkty péče o vlasy v libovolné kombinaci. Nebo sleva minimálně 40% na dekorativní kosmetiku značek Wet n Wild a Max Factor. Více na tetadrogerie.cz.
5: Hudební dvojice
6: Aneb, co mají písničky společného?

0: Takhle hraje Český impuls.
1: Dneska už mě fóry nějak nejdou přes pisky. Stojím s dlouhou kravatou na bedně od whisky.
0: Jako jediní hrajeme české písničky 60. až 80. let celý den.
2: Mám už tváři sníh, to léta můžou být.
0: Český impuls. Rádio pro radost ze života. Rádio Český impuls. Zprávy ve 14.
3: Dobré odpoledne. Česko od zítřka zavádí velké omezení pro bojeschopné Ukrajince. Právě od středy už u nás totiž nezískají dočasnou ochranu. Novinka se týká mužů od 23 do 60 let. Nově už jim naše země nebude udělovat ochranu, pokud se neprokáží tím, že splnili své vojenské povinnosti na Ukrajině. Muži v tomto věku totiž nemůžou bez povolení legálně opustit svoji rodnou zemi. Na omezení se dohodly členské státy Evropské unie. Stávající držitelé mají ochranu platnou do března příštího roku. Poté budou mít možnost si o rok prodloužit. Česko je s uprchlíky na hranici svých možností. Na přepočet obyvatel jsme totiž dlouhodobě zemí, která hostí nejvíc utečenců z Ukrajiny v celé Unii. Jih a východ Moravy se potí v dalším superhorkém dni. Už dopoledne padaly teplotní rekordy pro dnešek. Únava lidí, ale i zvířat se podle reportéra Jana Čady každým dnem stupňuje. Honzo, dobré odpoledne.
4: Hezký další horký den, nejde dokonce jenom o únavu lidskou a zvířecí. Tropy vládnou pomalu 24 hodin denně i v noci. Poškození jsou daleko více náchylné i stavební materiály. To tu ještě nebylo. Lidem například křehnou a praskají obkladové tabule na terasách a u bazénů. Horko a vedro jsou původně velikými kamarády se suchem. To už je tady na Slovácku i na Horňácku nebývalé. Třeba v Suchově už kompletně vyschly potoky.
3: Naše domácí banky jsou ve formě, dokázaly by odolovat i citelnému zhoršení ekonomiky. Potvrzují to výsledky dohledových zátěžových testů České národní banky. Tuzemský bankovní sektor podle zátěžových testů disponuje robustním kapitálovým polštářem. Až podezřele moc tragédií kolem francouzského premiéra vyšetřuje policie. Prokuratura v Paříži zahájila předběžné vyšetřování několika sebevražd a pokusů o sebevraždu mezi zaměstnanci úřadu. Píše to deník Le Monde. Prokuratura tak reaguje na podání jedné zaměstnankyně úřadu, která se taky pokusila si vzít život. Vyšetřování se podle deníku týká nejméně dvou sebevražd a dvou pokusů o sebevraždu, které se staly od října loňského roku. Hudební svět prožívá smutné chvíle. V irském Dublinu probíhá už druhý den loučení s písničkářem Glennem Hansardem. Hlavní smuteční obřad začíná za hodinu a půl v katedrále svatého Patrika. Hansard zemřel minulou středu při nehodě na motorce, bylo mu 56 let. A přidám i počasí na zítřek, naměříme 32 až 37 stupňů, na Moravě až 39, čekáme jasno až polojasno, odpoledne místy mraky, bouřky a taky déšť. Dobrý den přeje Iva Horáková.
0: Český impuls. Rádio pro radost ze života.
5: Co se děje, tak to teď už víme. Máme 3 minuty po 14. hodině. Já jsem Ludvík Pospíšil a přeju hezké odpoledne. A taky vám vybírám písničky. V tuhle chvíli to bude Michal David, Perpetuum mobile.

0: Prázdninový program Českého Impulzu, k létu patří naše letní kino, za chvíli film Trhák, Znám tu louku voňavou. Zpívat bude Valdemar Matuška a Laďka Kozderková. A taky cestujeme po celé České republice, v červenci a v srpnu na to máme trochu víc času. Úředníci na jednom z našich hradů přehlédli věž a tak na papíře 60 let neexistovala. Která to je, prozradí Hana Kracíková. Máme Česko rádi, vysíláme v 14:30 na Českém Impulzu.
1: Datart pořádá Maxi Výprodej.
2: Cože? Maxi Výprodej?
1: Ano, Maxi Výprodej za ty nejlepší ceny. Bezplatně vám doručíme i zapojíme designové prací věže s možností nákupu na splátky bez navýšení.
2: Tak to je další level.
1: Datart, opravdový elektrospecialista.
3: Finální letní slevy ve Fashion Aréně jsou tady. Od 12. do 16. srpna využijte slevy až 80% u značek jako Calvin Klein, Furla nebo Nike. Pořiďte si letní módu a doplňky za skvělé ceny. Fashion Arena Prague Outlet, vaše outletová destinace.
4: Letní kino promítáme na rádiu Český Impuls.

0: Úterní program Českého Impulzu, balet, Hana Zagorová a Drupy a Věra Špinarová. Ti všichni nás čekají po půl třetí v našem programu, ale ještě předtím Hana Kracíková, která si připravuje mapu jižních Čech. Hana nás totiž vezme na Rožmberk.
1: Máme Česko rádi.
2: Hrad Rožmberk nad Vltavou asi nemusíme představovat. Stejné jméno nosí ale i zámek nad obcí. Po několik desetiletí je rekreačním střediskem a součástí zámku je i válcová věž. Je to jakobínka a má poněkud zvláštní osud. O tom mi víc poví Miroslav Tausik z Klubu českých turistů Praha. Mirku, dobrý den.
3: Dobrý den, Hanko. Jakobínka má opravdu osud jak z románu. Jenom takovou věž byste v Čechách prostě nenašla. A rovnou řeknu proč. Státní úředníci totiž v roce 1948 zapomněli napsat do evidence staveb. A tak se stalo, že prostě 60 let neexistovala.
2: Jak tomu mám rozumět, když přece stojí přímo vedle zámku?
3: No to bylo úředníkům 60 roků naprosto jedno. A věž si vesele chátrala až do dnešního stavu, takzvaně 5 minut před zřícením.
2: Vzhůru tedy na Rožmberk a kdo tam bude, ať se nezapomene podívat na věž. Hana Kracíková, máme Česko rádi.
1: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

0: I takhle hraje Český impuls. Jako jediní hrajeme české písničky 60. až 80. let celý den.
1: Já sám tyšíhle hýčkám, jsou nesmělé.
0: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

Dobrý den vám přeje Milan Drobný. Rádio Český impuls vám hraje někdy taky moje písničky. Tak poslouchejte.

0: Ti se smáli. No a za chvíli už jenom jeden hlas, který bude zpívat, jeden hlas, který bude mluvit a bude tu písnička Tu kytaru jsem koupil kvůli tobě. Zpívat bude Václav Neckář a písničku v Impulzovic krabičce uvede Helena Vondráčková. A přesně v 15 hodin vysíláme zprávy Českého Impulzu.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete kuřecí stehenní řízky v ceně 99,90 za 1 kg. Bílé hrozny stolní bez semene 500 gramů za 29,90. A podestýlková vejce velikosti M20 kusů za 59,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Náš výkup je teď totální hardcore. V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
3: Helena Vondráčková uvádí písničky z Impulzovic krabičky.
4: Tuhle píseň vám pustím s obzvlášť velkým potěšením. Tu kytáru jsem koupil kvůli tobě. Tak to je rok 1965, kdy jsme s Vaškem Neckářem přišli zároveň do divadla Rokoko. Oba mladí zpěváci naráz po maturitě. A tam už na nás vlastně čekala Marta Kubišová. Zanedlouho vznikla skupina Golden Kids. Tu kytáru jsem koupil kvůli tobě byl opravdu velký hit Vaška a já mu tedy kontrovala Červenou řekou a před námi byly stovky dalších písniček.
5: Jak

0: Český impuls. Rádio pro radost ze života. Rádio Český impuls. Zprávy v 15.
1: Dobré odpoledne. Teplo znovu přepisuje rekordy, ty už dneska kolem 13. hodiny padly na většině stanic. Meteorologové očekávají, že úterý bude na velké části Česka jedním z nejteplejších dnů letošního léta. Na Moravě předpokládají místy překročení hranice 40 stupňů Celsia. Třeba Strážnice už hlásí 39,9. Právě na jižní Moravě dnes bylo v poledne výrazně tepleji než v rekordní pondělí. Skoro 38 stupňů už dneska naměřil Brod nad Dyjí, Brno, Žabovřesky a Přerov. Nejméně 38 už hlásí Strakonice a Klatovy. Zatímco Morava se peče, Čechy už čekají bouřky. Objeví se během odpoledne a večera a postupovat budou od jihu k severu. Vítr při nich může dosáhnout v nárazech rychlosti až 100 km v hodině a může je doprovodit krupobytí a přívalové srážky. Teploty zůstanou ale i v Čechách tropické, maxima vystoupají až na 39. Největší žár je ve středních Čechách. Farmáři na Plzeňsku mají velkou nouzi o krmivo. Nedostatek sena je důsledkem sucha a veder. Pastviny jsou vyschlé, skot je na nich podle reportérky Kláry Fajstové potřeba přikrmovat. Dobré odpoledne, Kláro.
2: Hezký den. Dlouhodobé sucho a pokračující vedra způsobily, že první seč měla proti běžným letům třetinový výnos a druhé a další seče už zřejmě nebudou. Rodinný statek Zlatá kráva u Nových Mitrovic nakupuje seno za trojnásobek běžné ceny, třeba i z Polska. Další zemědělci připravují zmenšení stád krav, protože se kromě nedostatku krmení zároveň výrazně snížila výkupní cena mléka a v posledních dnech i hovězího masa.
1: Nečekaný rozruch dopoledne zavládl v budově Ústavního soudu v centru Brna. Dělníci tady totiž při rekonstrukci narazili na starou munici. Soud proto evakuovali. Na místě zasahoval pyrotechnik a po několika desítkách minut se mohli pracovníci soudu vrátit do budovy. Skoro 3/4 Čechů jejich práce stresuje, zhruba polovině pak zasahuje do soukromého života. Vyplývá to z průzkumu agentury STEM. Většina dotázaných se také minimálně občas cítí z práce vyčerpaná. Nesoulad mezi prací a soukromým životem pociťují hlavně mladší lidé. Italské Toskánsko se otřáslo. Předpolednem ho zasáhlo zemětřesení o síle 4,3 stupně. Podle prvních zpráv místních médií nezpůsobilo škody, ani při něm nebyl nikdo zraněn. Epicentrum dnešního zemětřesení bylo asi 7 kilometrů od města Pisa, které má 90 000 obyvatel a je v něm oblíbená turistická památka Šikmá věž. Podle agentury DPA mnoho lidí v Pise i okolních obcích kvůli otřesům vyběhlo na ulici a tísňová linka 112 přijela stovky hovorů. A dodám i počasí na zítřek. Čekáme jasno až polojasno, odpoledne místy mraky, bouřky a déšť. Teploty vyšplhají na 32 až 37 stupňů Celsia. Na Moravě naměříme až 39. Dobré odpoledne přeje Iva Horáková.
0: Český impuls. Rádio pro radost ze života.
3: Tolik zprávy ve tři, já jsem Ludvík Pospíšil a přeju vám hezké odpoledne a teď už je čas na další písničku, tentokrát Hvězdičko blízkavá, Petr Novák.

0: Miki Volek nám právě dospíval na Českém Impulzu. Hrajeme české písničky 60. až 80. let celý den. No a taky se podíváme do našeho letního kina. Snad se brzy začne smrákat, abychom dobře viděli. Jaroslav Uhlíř bude zpívat Severní vítr a to je písnička, která se objevila ve filmu Vrchní prchni.
1: Tajemství úspěchu.
2: Dnešním hostem Tajemství úspěchu je Richard Vojta, zakladatel společnosti Prague Boats. Když se dnes projdete kolem Vltavy, tiché elektrické lodě už bereme jako samozřejmost. Málo kdo ale ví, že ještě před pár lety taková loď pro pravidelnou osobní dopravu vůbec neexistovala. A právě tehdy se Richard rozhodl, že ji pro Prahu nechá postavit. Richarde, vy jste se narodil v Praze, na Vltavě jste prakticky vyrostl. Kdy jste si poprvé řekl, že dieselové lodě už do historického centra prostě nepatří?
3: Tato myšlenka už zrála mnohem dřív, než byla diskuze o tom, jestli elektrická, neelektrická, protože jako mladý kluk, jako modelář, tak jsem stavil model lodí a už tenkrát existovaly modely elektrických lodí, které jezdily prostě na baterku. Samozřejmě musela dozrát doba, kdy technologie baterií a technologie dospěla k tomu, kdy se dali věci certifikovat lodě, takže určitě už jsem chtěl dřív postavit elektrickou loď, ale vlastně dospěl jsem k tomu, až když nazrála doba a prostě objevily se technologie, ze kterých se dá elektrická loď postavit. V Německu jsme objevili loděnici, kde už jsme předtím vyráběli některé lodě. Ty na to opravdu slyšeli a společně jsme vlastně poskládali loď, která první loď, která jezdila na elektriku v Evropě. Vyjeli jsme v roce 2019.
2: A považujete vaše lodě tedy primárně jako za atrakci pro turisty, nebo je to i pro Pražany?
3: Jedna z našich společností tady funguje už 160 let a vlastně založená byla opravdu k dopravě lidí, takže dopravovali se lidi, dopravovali se husy do města, na trh věci. Takže za mě lodě jsou přirozenou součástí města už 160 let. A samozřejmě do naší krásné Prahy tak patří moderní a do budoucna bezemisní lodě.
2: Tak já děkuji. Dnes byl hostem Richard Vojta z Prague Boats, který přivezl do Prahy nejmodernější flotilu lodí v Evropě.
1: Letní kino. Promítáme na rádiu Český Impuls.

0: Prázdninové úterý na Českém impulzu, hned po půl čtvrté, Hana Hegerová, vana plná fialek. No už se chystáme na Alexandra Hemalu, na scénky a vtipy. Saša se ohlásí hned po zprávách v 16 hodin a tentokrát mimo jiné nabídne rychlokurs odvykání kouření. A ten pro nás sestavila Jiřina Bohdalová. To uslyšíme přesně ve 16:45.
1: Český impuls. Rádio pro radost ze života.
2: Když okna první elektriky poslala známé cukrbliky, záclo nám mého pokoje. A Úsvit přišel stisknout kliky, tak po klávesách harmoniky šly tóny dělat rozbroje. Pod střechou kdo si hrál, někdo se tomu smál, zatímco jiný dostal vztek.

vás já dnes. Mám vanu plnou fialek, mám vanu plnou fialek, mám vanu plnou fialových fialek. Postupně se všem zalíbilo, budit se písní, zvlášť když lilo, s harmonikou tahací.

rychle hraje Český impuls. Jako jediní hrajeme české písničky 60. až 80. let celý den.

0: Impuls, za chvíli 16. hodina, potom Alexander Hemala, Scénky a vtipy. Já, Ludvík Pospíšil, se na vás budu těšit znovu zítra po 11. hodině. Máme tady úterý 4. srpna, právě dnes by Louis Armstrong oslavil 125. narozeniny, to je náhoda. Sečmo, překladu něco jako velká huba, byla Armstrongova přezdívka, no a my si tuhle písničku Hello Sečmo zahrajeme v naší hudební dvojici. Zpívat bude Jiří Jelínek, Eva Pilarová. No a tahle dvojice písničku zaspívala i Armstrongovi, když přijel do Prahy. No tak to bychom měli jednu písničku a teď do hudební dvojice ještě druhou. Jsou to písničky podle vzorce 2x2, takže dva duety. Už máme Hello Sečmo a k tomu dáme Radovánky Michala Davida a Ivetu Bartošovou. A touhle písničkou začneme. Ode mě všechno. Naslyšenou.
1: A raz, dva, tři, 4,21. S mBank a úrokem až 4,21% se na velké malé radosti spoří snadno. Založte si mSpořící účet Plus s výhodnou úrokovou sazbou až 4,21%. mBank. Velká malá vítězství.
2: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete kuřecí stehenní řízky v ceně 99,90 za 1 kg. Bílé hrozny stolní bez semene 500 gramů za 29,90. A podestýlková vejce velikosti M20 kusů za 59,90. Lidl, to se vyplatí.
3: Ačka jsou i v létě plná výhod a benefitů. Vyberte si z 19 000 vozů s garantovanou letní slevou až 100 000 korun a s možností výměny až do 60 dnů. Nyní ještě dostupněji díky výhodnému financování na míru. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
4: Hudební dvojice
5: aneb jako vejce vejci.

0: Rádio Český impuls. Zprávy v 16.
1: Dobré odpoledne. Morava prožívá historické vedro. Vůbec poprvé v historii měření tady totiž padla na teploměru 40. Takové teplo ohlásila už před druhou odpolední strážnice. Teplota tady navíc dál roste. Dosavadní rekord činil 39,9 stupně a byl teprve ze včerejška. Ve strážnici se teplota měří od roku 1908. Dnes nejen na Moravě vrcholí další vlna veder, při které teploty i na horách přesahují 30 stupňů a v nížinách se blíží 40 stupňům Celsia. Nevídané věci se kvůli vedru dějí i okolo vody. Domašovu, Rudce a Říčkám na Brněnsku hrozilo, že z vodovodu nepoteče voda. Lidé vyčerpali vodojem. Vrt dává kvůli suchu méně vody. Nyní voda teče. Prahu a střední Čechy trápí přízemní ozon. Kvůli jeho vysokým koncentracím proto meteorologové vyhlásili smogovou situaci. Platí do odvolání. Pražané i středočeši mají omezit fyzickou aktivitu. Lubomír Metnar očekává méně utečenců z Ukrajiny. Podle ministra vnitra se počty běženců u nás sníží díky tomu, že Česko, co by stát Evropské unie, od zítřka omezí udělení dočasné ochrany pro uprchlíky s branou povinností. To je pro muže od 23 do 60 let. Metnar předpokládá, že počty nově příchozích uprchlíků před válkou klesnou o desítky procent. Uleví se tak českému zdravotnímu i sociálnímu systému. Opilý cyklista narazil v centru Chomutova do zaparkovaného auta. 61-letý muž spadl i s kolem na přední část vozidla a poté na silnici. Nikomu se nic nestalo, škoda na autě je několik tisíc korun. Policisté muži naměřili skoro 3 promile alkoholu v dechu. Cyklista policistům řekl, že před jízdou vypil 4 velká 12-stupňová piva. Fotbalová Sparta se chystá na večerní boj o Ligu mistrů. V úvodním utkání třetího předkola soutěže je na pražské Letné čeká francouzský Lyon. Ten Sparta ještě nikdy neporazila. Za čtvrté mužstvo uplynulé sezony francouzské ligy nastupuje Pavel Schulz. Český reprezentant ale nejspíš kvůli zranění do duelu nezasáhne. Ke smutku lyonského brankáře Dominika Greifa.
2: Pavel je zklamaný, jako jsme my všetci zklamaní, protože taký hráč nám samozřejmě chýba. Pre něho samozřejmě je to ještě špeciálnejšie. Veľa ľudí mu se malo prísť, takže rozhodně se chcel vrátiť na známe trávníky. Bohužel aj taky to je někdy futbal.
1: Zápas Sparty s Lyonem má výkop ve 20 hodin. A přidám i počasí na zítřek. Čekáme jasno až polojasno odpoledne, místy mraky, bouřky a déšť. Naměříme 32 až 37 stupňů, na Moravě i 39. Klidné odpoledne přeje Iva Horáková.
0: Český impuls. Smějeme se s Alexandrem Hemalou.
3: Přeji hezké úterní odpoledne, přátelé, to je samozřejmé. A k tomu dodávám, že tu máme 2 hodinky vtipů a zábavných scének a také vzpomínkových písniček. Když vás zaujmeme, tak budeme samozřejmě jen a jen rádi. Navíc jsem se dočetl, že dnes je den nezávislosti na mase. To znamená svátek všech vegetariánů či vegánů, těch, co maso pro svůj život nepotřebují a, jak jsem se onehdá dočetl, dokonce jich přibývá. To znamená, že také přibývá restaurací, které se na ně soustředí a nabízí bezmasé lahůdky. Musím se za sebe přiznat, že v tomto směru jsem trošku mimo. Maso rád, ale každému, co jeho jest. No a když už jsme u toho jídla, tak Jiří Korn právě zpívá Té, co snídá.

0: první scénku dnešního odpoledne bych, přátelé, uvedl otázkou. Zda byste vy, kuřáci, chtěli přestat kouřit? Já myslím, že to je snem každého kuřáka, ale málo komu toto předsevzetí vydrží delší čas. Nicméně s odvíkacím rychlokurzem přichází Jiřina Bohdalová, která v jednom z legendárních televarieté zdatně sekundovala Vladimíru Dvořákovi. A my se také dozvíme, zda s ní pan Vladimír bude v tomto punktu souhlasit.
1: Vážení přátelé, za mnou, jak vidíte, je opona. Za oponou, jak nevidíte, se připravuje scéna pro zajímavý hudební experiment. Miroslav Kokoška vám zahraje starou, slavnou skladbu v náladě na tympány. A než nastěhují ty... Děkuji vám, ano. Tympány, využila bych nastálé pauzy k osvětě. Tedy... Dovolte mi otázku. Pardon. Kouříte?
2: Já?
1: Ano.
2: Ano, kouřím.
1: Ano, ano. Ještě řada našich spoluobčanů podléhá této ošklivé neřesti. A proč? Protože nevědí, jak se vymanit. Naštěstí přicházím já, žena vymaněná. A se mnou můj speciální rychlokurs, jak přestat kouřit. Mimochodem... oceněný na nedávném sympóziu v Hulíně. Dejme tomu, že si řeknete, že nebudete kouřit. Prosím. Uchopíte cigaretu. Já žádnou nemám.
2: Mohu vám nabídnout, prosím.
1: Děkuji.
2: Já mám spartičku.
1: Je, tak to já bych radši spartičku. Promiňte, ano. Tak, děkuji vám. Tedy uchopíte cigaretu a řeknete si, toto je moje poslední. A... zapálíte si, kdybyste byl tak laskav. Ano, já odradši, když má tu spartu, tak... Děkuji vám. Je. Tedy uchopíte cigaretu, řeknete si, toto je moje poslední, jo? A právě ovšem důležité je, ne kdekoliv si zapálíte. A v tom právě spočívá můj rychlokurs. Čili, vážení přátelé, uchopíte tuto zapálenou cigaretu.
3: Halo, paní, jak si to představujete? Co to děláte?
1: Já tady přednáším, že?
3: Já vidím, že kouříte.
1: No zajisté.
3: Nezapírá.
1: No já kouřím s averzí, tedy jenom pro větší názornost.
3: Pro větší? S kým jste říkala, že kouříte?
1: S averzí.
3: Tu si najdu potom, ale teď vás vyzývám, abyste okamžitě zahodila tu cigaretu.
1: No vy jste se zbláznil. Zahodit spartu a ještě darovanou, že?
3: Ano. Podívejte, paní, nedělejte potíže, pojďte sem. Pojďte
1: no prosím,
3: sem.
1: Prosím.
3: Pojďte sem, podívejte se. Buďte tak laskavá a no. Poslechněte, poněvadž já prosím. Tady za to odpovídám.
1: No prosím.
3: Já za to odpovídám,
1: no,
3: prosím.
1: Když za to odpovídáte, tak mi tedy odpovězte, co vy máte proti učební pomůcce.
3: Proti čemu?
1: Proti učební pomůcce, že?
3: Pomůcce?
1: Ano.
3: Jsme tady ve škole, já myslel, že jsme v divadle.
1: Schola Ludus, škola hrou. Jan Amos Komenský, což vám pravděpodobně nic neříká. Asi,
3: podívejte se, nechte laskavě těch legrácek, paní Komenská. Buď zahodíte tu cigaretu, nebo zaplatíte pokutu.
1: No, že by to byl velký výběr, to se říct nedá, co?
3: Podívejte se, paní, já mám jenom jednu nervovou soupravu. Jste na jevišti a na jevišti smíte kouřit...
1: No, prosím?
3: ...jenom když to máte v roli, tedy v úloze.
1: No, to je můj případ. Ano.
3: Není.
1: Jak to?
3: Není, poněvadž to by muselo být napsaný, narežírovaný, projednaný, schválený, znamenaný a to bych o tom věděl a to není.
1: Jste se mi zdá byrokrat, co? A pěknej.
3: Podívejte, lichotky na mě neplatí, paní. Lichotky na mě neplatí. Říkám vám naposled... Zahoďte tu cigaretu. Pochopte mě, já jsem tady, paní, abych ochraňoval hodnoty. Víte, proč loni vyhořelo to krásné divadlo v Perrier sur Seine, to je v Paříži, u Paříže?
1: Asi, že jste tam nebyl, co?
3: Jistý herec
1: no.
3: Si tajně zapálil, od pohozené zápalky se vznělo zahradní lehátko na scéně a budova lehla popelem.
1: No, proč by nelehla, když chytla od lehátka? A Co, francouzský požárníci, co?
3: Francouzský požárníci bohužel zrovna stávkovali za splnění požadavku.
1: Měli málo požáru, co?
3: Podívejte se, paní, já se kvůli vám nedostanu do průšvihu. Já mám na to takovej forichtung, dejte sem tu cigaretu, tak a dostanu 100 korun pokuty.
1: No, když jinak nedáte, prosím. Vážení přátelé, a toto je závěr mého speciálního rychlokurzu. Zapalte si, ale ne kdekoliv, ale hlavně před očima požárníku. Za pár dní nebudete mít ani na partizánku. Dejte mi těch 100 korun.
3: Okay.
1: Dejte mi těch 100 korun, ale jaký pak...
3: Toto, počkejte mě do neděle, já mám tady, počkejte, já vám dám...
0: Letní kino. Promítáme na rádiu Český impuls.

0: Za maličkou chvíli, přátelé, budeme pokračovat v radách paní Haliny Pavlovské, ale v tuto chvíli jsou připraveny dvě půvabné dámy, které se chtějí proměnit v Robinsonky, totiž jejich píseň se jmenuje jako Robinson a zpívat bude Dana Vlková a Helena Buštíková, čili duo Kamélie.
1: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

0: I takhle hraje Český impuls.
1: Jen tři kříže z bílýho kamení někdo do písku poskládá.
0: Jako jediní hrajeme české písničky 60. až 80. let.
2: Říkej mi
0: celý den. Český impuls. Rádio pro radost ze života.

0: Jak přežít manželství? Co si budeme povídat? Pro mnoho mužů i žen je to takzvaně kruciální otázka. Nicméně paní Halina Pavlovská se na vše dívá s nadhledem a vtipem. Takže pojďme si poslechnout, jaký má názor na tuto problematiku. Už minule jsme se dozvěděli, že propagovala pštrosí politiku, tedy strkání hlavy do písku. Dnes prý dojde na peníze a na přátele.
1: Asi 40% manželských hádek mají na svědomí děti, vlastně spory o jejich výchovu. 44% manželských scén vzniká kvůli penězům. Z toho logicky vyplývá logický závěr. Bez dětí se dá žít. Bez peněz ne. A má další rada do manželství zní: schovejte si prachy. To mi připomnělo další kamarádku. Ta se s mužem často hádá, že je bohatší a že vydělává víc než on. Hádky vyvolává manžel a manželce vyčítá, že si ho koupila, ale on že se koupit nenechá a že ji, povrchní a lpící na majetku, nechá. Když tuhle vstekle balil svoje věci do kufrů a řval, tak já si vezmu svých 5 švestek a táhnu, tak manželka zařvala: švestky si vem, ale ty kufry zůstanou tady. Ty kufry jsou taky moje. Já jsem tuhle propadla depresi, že mám Alzheimerovu chorobu. Naříkala jsem své přítelkyni a ona mne uklidňovala: ale ne, nemáš Alzheimera, to, jak jsi zapomněla přijít na to natáčení, bylo vlastně tvoje podprahové jednání. Ty jsi tam totiž ve skutečnosti vůbec nechtěla jít. No a jak jsem někde nechala přihlášku pro syna na tábor, naříkala jsem, a Dáša tvrdila: ty jsi prostě měla strach, aby se mu na tom táboře něco nestalo. No a jak jsem tuhle přišla v noci s mým kolegou domů a v naší ložnici někdo byl a mě až za chvíli došlo, že je to můj manžel? To tedy znamená, že ho podprahově už vůbec nemám ráda? A má přítelkyně se na okamžik odmlčela a pak chmurně řekla: ne, to znamená, že máš doopravdy sklerózu. Má další rada zní: informujte kamarády. Jedno období mého manželství bylo dost krušné. Můj muž měl pocit, že se ve svazku se mnou dusí a odcházel hledat sám sebe. V hledání mu pomáhala taková mladá sportovkyně. Vždycky, když se muž z hledání sama sebe přišel najíst a vykoupat, tak jsme to řešili. Když jsem ho chtěla probodnout, tak tam byla moje přítelkyně Dáša a protože tam byla taky Zuzana a Milan, tak se jim podařilo mi nůž vytrhnout. Pak po mně manžel hodil láhev, litrovku vína. Jindy jsem po něm mrštila křišťálovou vázu, on zas vyhodil televizi z okna. Pak jsem jednou v noci volala Janě a brečela jsem do telefonu: Jano, prosím tě, přijeď sem, přijeď. A Jana přijela, i s manželem. A měli velký srolovaný koberec. A hned, jak vešli do předsíně, řekli: kde ho máš? Mí přátelé byli tehdy naprosto přesvědčení, že jsem svého

0: pohodová cesta? To chce kuře. Někdy to prostě chce kuře. Vyzkoušej kuřecí novinky v McDonald's.
1: Pozor, toto je mimořádné hlášení pro všechny, kdo chtějí mimořádně ušetřit.
2: Innogy vyhlašuje mimořádné zlevnění plynu i elektřiny. Na energiích tak ušetříte až 1000 korun, a to nejen letos, ale další 3 zimy. Přejděte k Innogy a zafixujte si nízké ceny energií na 3 roky. Více na innogy.cz.

0: rychle hraje Český impuls.
1: Já, ač mám spánek beze snů, mě včera jsem se zdál.
0: Jako jediní hrajeme české písničky 60. až 80. let celý den.
2: Zavři pusu, ať jsi spát, vždyť už bude brzo den.
0: Český impuls. Rádio pro radost ze života. Rádio Český impuls. Zprávy v 17.
3: Dobré odpoledne. Všechny stanice v Česku hlásí nové teplotní rekordy. Dnešek tak přepisuje historické tabulky pro 4. srpen. Přes 40 stupňů se teplota zatím dostala na 10 místech. Hodnoty nejsou konečné. Definitivní výsledky měření budeme znát po 17. hodině. Moravský absolutní rekord padl ve Strážnici na Hodonínsku. Kolem 15:30 tady teplota dosahla 40,9 stupně. Doma Šof, Rudka a Říčky na Brněnsku mají potíže s pitnou vodou. Důvodem je dlouhodobé sucho i příliš vysoká spotřeba vody. Ačkoliv dobrovolný svazek obcí Domašovsko, který vodovod provozuje, před týdnem vyzval k šetření vodou, spotřeba stoupla a lidé tak v pondělí vodojem zcela vyčerpali. Na problém upozornila Česká televize. Voda sice nyní z kohoutku ve třech obcích teče, je ale potřeba omezit její nadměrnou spotřebu. Krušnohorský Klášterec zve během tropických dnů na zimní stadion. Město se tak snaží pomoci seniorům, chronicky nemocným nebo těm, kteří žijí v přehřátých bytech bez klimatizace. Jak to všechno funguje, zjišťuje reportér Dušan Valenta. Dobré odpoledne, Dušane.
4: Zdravím z Klášterce, kde zimní stadion jede i během tropických dnů. Trénuje se tu hokej a krasobruslení, no a to je i důvod, proč město přišlo s nápadem pustit dál ty, co se chtějí ochladit. Domluvilo se sportovci, protože uvnitř panuje příjemný chládek, který může všem alespoň na chvíli ulevit. Podkrušnohorské město teď vyzývá ty, co se doma necítí dobře a mohou se na zimách přemístit, aby dorazili. Stadion je otevřený po celý den.
3: V podhůří Šumavy nedaleko Kašperských hor hoří les, zasahují tady desítky hasičů ze 16 jednotek. Oheň se rychle šíří a zásah komplikuje těžko přístupný terén. Na místo míří vrtulník s bambivakem. Plameny polikají stromy mezi Šimanovem a Kakánovem. V katedrále svatého Patrika v Dublinu probíhá pohřeb irského hudebníka Glena Hansarda. Obřad je vysílán živě na internetu, kde ho sleduje přes 40 tisíc diváků. Hansard zemřel minulou středu při nehodě na motorce. Bylo mu 56 let. A přidám i počasí na zítřek. Ve středu čekáme na Moravě teploty až u 39, jinde do 37 stupňů. Bude jasno až polojasno, odpoledne místy mraky, bouřky a taky déšť. Hezké úterý přeje Iva Horáková.
0: Český impuls. Smějeme se s Alexandrem Hemalou.
5: Druhou hodinku našeho zábavného pořadu, přátelé, zahájíme jedním z největších hitů Karla Zicha, a sice Alenkou v říši divů. Tak pojďme na to. Jsme na Českém impulzu, rádiu pro radost ze života.
6: Telegram s adresou svět.

0: to platilo v minulých dnech, když je v Praze abnormální hic, tak člověk utíká nejen do Měchenic. No ale teď už tu máme pana Miloslava Šimka, který nám představí výhody pioníra prý ve srovnání se skautem. No a jak je z výše zmíněného patrné, tak na roky před rokem 89 se dá vzpomenout hold i s úsměvem.
1: Častokrát se tak u vínka zamyslím nad dorůstající mládeží a je mi veselo u srdce. Jaké moudré kroky jsme, přátelé, učinili. Namísto zapáchající organizace skautské dali jsme mládeži plnokrevný pionýrský kolektiv, veselé hry, výchovu prací a tak nechali chlapcům a děvčatům zapomenout na starosti předpubertálního věku. A jací nám dnes vyrůstají chlapíci svalnatí oproti dřívějším zakrslíkům. A o duchu ani nemluvě. Jsem rád, že i já jsem prožil léta kvasu, kdy mládež začínala v kolektivu kypět a jedinec ztrácel se pod drnem samoty. Sběr jsem schromažďoval s fanatickým zápalem, při manifestacích nosil nejtěžší prapory a každoročně trávil měsíc přátelství s rodiči v pronajatém pokojíku v Černé Pričope. O Vánocích jsem posílal dárkové balíčky dětem do Ameriky, ba i peníz jsem přiložil, aby si mohli přilepšit v tamním Tuzexu naším zbožím. I literaturu ve své knihovně jsem náležitě protřídil. Májovky nahradil Marxovkami a brožovaný Vaska Trubačov se svými kamarády zaujal místo nejčelnější. Stěny jsem si polepoval obrázky z Murzilky a pionýrské noviny pravidelně žuchaly na dno schránky. Na zahradě zřídil mi otec skalku s kavkazskou květenou a babičku jsem horlivou agitací vymanil z vlivu faráře Popa. A jinak mi dal pionýr vše potřebné pro život. U nás doma se o sexuálních záležitostech příliš nehovořilo, ale naše pionýrská vedoucí, Jiřina Mesárošová, cikánského původu, věděla dobře, co nám schází a častokrát je pro nás připravila zajímavé hry, při nich jsme se vždy něco nového dověděli. Vzpomínám si na jednu z nejzdařilejších soutěží, kdy Jiřina Mesárošová vešla do dveří a volala: chlapci, hledejte pořádně, schovala jsem na svém těle kuličku. Také Jolka se nám vydařila. Děda Mráz přišel, vous po kolena, v kožíšku blechu a v košíčku cosi na dně. O kamčatce povyprávěl, soba nám diafilmem přiblížil, jak na celinách vítr duje připomněl a kapitalistu tvrdým slovem odsoudil. Po projevu jsem tam dárek rozdal a pak nás vyzval, abychom se poveselili tanečkem Nikde vodkyně našel. Byl to pěkný večer. Škoda, že kouzelný dědeček Mráz odešel příliš brzy, asi do tajgy, a nemohl nám o půlnoci vysvětlit, kam se ztratilo 16 zimníčků. My jsme sice nepotřebovali, ale maminky ze staré školy, jež teplo Jolky nikdy nepoznali, nás i byly. A laskavého dědu Mráze, od něhož jsme i celkem nepoužité lízátko dostali, nazvali starým chmatákem. Ale to náš pionýrský kolektiv jen stmelilo. Viděli jsme dědu stále čistého, s vousem bílým a sobem věrným přítelem na provázku. A pak přišlo jaro. Oj, to jsme si užili v grupě. Jak plochou zábavu měli proti nám buržázní děti naši otcové. Smrtku vynášeli, řechtačkou točili do omrzení a s pomláskou chodili dům od domu žebrat. To my, pionýři z oddílu Trofima Lisenka, nežebrali. V slušivém kroji z písní na rtech celé bloky domů jsme navštívili a občany k jarním brigádám pobídli. A na 1. máje, v den nejslavnější, pak jsme se v 5.00 v mohutné šiky seřadili a v 10.00 s průvodem promyšlenými oklikami do ulic vykročili. Joj, to bylo zpěvu. Alegorický vůz s ošklivou babou Jagou, představující kapitalistu Nenasitu, vzbuzoval veselý smích a v tom jsme zanotovali. Naše škola má už jisto v sběru hadrů prvé místo. Soudruh z Amplionu odpověděl vtipně nosem hurá a my poznali, že s námi počítá. A léto, pionýrské léto, kdo by nevzpomenul. Do táboru jsme se rozjeli a dobrodružství užili. Od slunka do slunka na polích mandelinku amerického brouka hubili, v noci pak podél trati žňové hlídky drželi a kulacké dcerky z družstevního bejlí kukuřičnými důdkami vyháněli. A těch veselých písní, co jsme přivezli domů, Kaťuša, Sulika, Když vítr bě do plachet, Rudý námořník, písnička frontového šoféra a mnohé jiné, jen si vzpomenout, Sulika, Kaťuša a další, například písnička frontového šoféra a jiné. A já se, přátelé, těším, až se ujmu funkce vedoucího pionýru a svazáckého pracovníka v našem obvodě. Jak rozmanitá bude moje práce s mládeží. Co písní naučím a tanců kolových do nohou vložím, a to nemluvím o hrách. Proč se mají mladí v sobotu a v neděli lesy loudat a ohně jako trampové zakládat? Což nemáme prostorný park kultury a odechu Julia Fučíka, kde lze si na betonové cestičce zaskotačit a sestříčkem Jedličkou o 10:00 dopoledne ve veselém pásmu se rošoupnou? A útočit budu na svědomí rodičů. Proč nedávají dětem včas do ruky balalajku, aby každý pionýr si doma udělal blblblblbl a na okolní svět zapomenul? Vím, moje práce bude těžká, ale já nepolevím. Mám to v srdci. Až někdy uvidím překážku, jemně si zabroukám frontového šoféra a lehce jí zdolám.
2: Hudební kalendář Českého impulzu.
3: Kdo se neploužil na diskotéce v 80. letech na tuhle písničku, tak ten snad ani nemohl být zamilovaný.
4: Je to poprvé, já nesvídám sám.
3: Autor hudby a frontman skupiny Katapult v hudebním kalendáři zavzpomíná na spolupráci s textařem Ladislavem Vostárkem. No a Olda Říha také poví, co má Kropič ulic společného s tvorbou Kaťáků. Hudební kalendář startuje ve středu o 11:30.
2: Český impuls. Rádio pro radost ze života. Letní kino promítáme na rádiu Český impuls.

si kšandy, pozdravuj vaštovky a muziko ty hraj. Provedl mě domem, nikde kousek z diva, všude samej Pražec, jen Máňa byla živá, to je to jaro. Zapni si kšandy, pozdravuj vaštovky a muziko ty hraj.

Plakáty nás informují, připracovat dráze, pakliže ti vyhovují. Rychlost, šmír a saze, vždyť je jaro. Zapni si kšandy, pozdravuj vaštovky a muziku.

Vidělo, zatni si kšandy, pozdravuj vaštovky a muziko ty hraj. A když má děvče střepové, rádo svého chlapce posílá mu na vojnu. V železniční Pražce vždyť je jaro, zapni si kšandy,

0: všichni si kšandy. Vítali vlaštovky a zelená se háj.
1: V závěrečné půlhodince našeho zábavného pořadu Smějeme se, se vrátíme na takové 2-3 minutky za dívkou z Heřmánkové návsi a doprovod nám bude činit Víťa Vávra. A pak už breviář lásky otevírá Hanička Zagorová na Českém impulzu, kde se rádi vracíme k těm nejznámějším písničkám 60. až 80. let.
2: Televizní tipy Alexandra Hemaly.
1: Podle názvu české komedie by se mohlo zdát, že prázdniny budeme prožívat s nějakým zvířátkem, kterému se říká brouček. Ale ne, takto nazván je totiž starý přívěs zděděný po dědečkovi, se kterým se na cestu k Jadranu vypraví čtyřčlenná rodina. Červený karavan je na pohled krásný, ale přece jen má nejlepší léta za sebou a tak rodinka na cestě k moři prožívá celou řadu veselých, ale i napínavých chvilek. Vy můžete být u toho, když ve 20.15 navolíte Primu a tím budete sledovat komedii Prázdniny s broučkem. V minulé části seriálu inspektorka Candy Renoirová se naše hrdinka vypravila na jih Francie do jednoho statku pátrat po vrahovi člověka, který svou oběť předhodil divokým prasatům. Dnes v tomto pátrání bude pokračovat ve druhé části epizody nazvané Jak se do lesa volá, tak se z lesa ozývá ve 20.10 na ČT1. Ovšem naší mimořádné Martě se dějí věci neuvěřitelné, jak se na tuto postavu sluší a patří. Totiž při nákupu v obchodním centru odhalí vraždu, jejíž obětí se stala vcelku nenápadná prodavačka. Ta ovšem, jak se později ukázalo, tajila před světem velké tajemství. 2300 kilokalorií, tak pod tímto na první pohled nic neříkajícím názvem, se skrývá další případ mimořádné Marty ve 20.20 na Nově. Přeji hezký nejen televizní večer.
2: Český impuls. Rádio pro radost ze života.
3: Viděl jsem dnes dívku z Heřmákové návsi, viděl jsem ji v bistru, upíjela džus.

0: pak jí teď řekne, že jsem o ní stál.
1: Rádio Český impuls. České písničky 60. až 80. let. Celý den.

0: Takhle hraje Český impuls.
1: Jedu takhle tábořit, Škodou sto na Oravu. Spěchám, proto riskuji, projíždím přes Moravu.
0: Jako jediní hrajeme české písničky 60. až 80. let s

0: Podle mého skromného mínění, tak to byla jedna z nejkrásnějších písniček Marušky Rotrové, Ten vůz už jel. Tak přátelé, přejme si, aby nám ten vůz neujel a abychom ještě dlouho se mohli radovat se života a třeba i z filmů režiséra Zdeňka Trošky, protože jsou tací, kteří třeba trilogii Slunce, seno a nebo Kameňáky viděli mnohokrát. Nicméně tentokrát se s panem Zdeňkem vypravíme do Francie, kde měl tento skvělý režisér a vypravěč štěstí studovat střední školu. No a my bychom se měli dozvědět, jak se mu tento kousek, totiž před revolucí to nebylo tak jednoduché, jak se mu tento kousek podařil.
1: Cesta to byla daleká, šmarjá pano, jo? Protože mě tenkrát bylo 15 let, to bylo v roce 68. V roce 68 byl ten závan demokracie Pražské jaro a spousta věcí se zase otevřela, přístupnila, padla cenzura, jestli si pamatujete starší ročníky, bylo takový všechno volnější. A otevřely se znova československé sekce, které byly v roce 1920 založené ve Francii, v Dijonu, v Burgundsku. A tam studovali takový známí muži, jako třeba byl Raoul Schránil, herec, partner Adiny Mandlový a všech těch našich hvězd. Studoval tam Jiří Voskovec, partner pana Vericha, studoval tam pan Čestmír Císař, politik a další a další. No a já tenkrát vycházel z 9. třídy, chodil jsem ve Volini do 9. a hlásil jsem se na střední školu do Strakonic, do gymnázia. V tom roce 68 končily 3leté SVVŠky, střední všeobecně vzdělávací školy, a začínala 4letá gymnázia. A byla rozdělená na dva oddíly, přírodovědné a humanitní. Takže já pochopitelně matika, fyzika, chemie, geometrie ani ťuk. Tak jsem se přihlásil na tu humanitní, to bylo pro ty debily, který neumí počítat. Paní, já dneska pořád, pro mě je 7x8, pořád jsou 80, je to furt, je to jedno. Chci říct, že jsem měl velikou radost, že naším prvním jazykem byla francouzština. Já už jsem se francouzsky učil od 7. třídy v televizi. Byl takový televizní kurz francouzštiny, uváděla to tenkrát Irena Kačírková, Maruška Drahokoupilová a jeden

0: dívenka, která taky uměla docela dobře francouzsky. Koukejte se hlásit, tak jsme se hlásili, aby jsme si šplhli. U paní profesorky a soudu ředitel říkal, tamhle ti dva umí docela dobře francouzsky, nechcete jít studovat do Francie? No já v 16. byl jenom s těma jezerákama v té Praze, rozumíte? Nebo na Velehradě. To říkám, no jasně, jedem, a kdy? Příští týden, nebo kdy? Já se si z toho srandu. Nicméně došlo k tomu, že soudu ředitel nás přihlásil na konkurs, který se tenkrát začátkem prázdnin konal v Brně. Já jsem tam teda jel, abych si zase udělal vokou paní profesorky. Já ten konkurs udělal a odjel jsem na 3 roky do té Francie studovat. Babičky plakaly, tetičky. Dítě na smrt, jedeš na smrt, už tě v životě neuvidíme. Sousedky se zlobily, kam tam to dítě posíláte. To jsi matka, to jsi, ty maceka křičeli na moji matku, na babičky taky, tak dále. Takže bylo takový lehký pozdvižení. V rodině odjel jsem do té Francie. A byli jsme zase poslední ročník, který tam odjel, protože hned za námi to se zavřeli, začala normalizace a zase se jezdilo studovat do Moskvy. Ale nás tam nechali dostudovat, aby jsme se vrátili i s maturitou zpátky. Můžu vám říct, milí přátelé, až budu jednou psát paměti, tak ne jedna kapitola, ale celá jedna kniha se bude jmenovat Utrpení mladého trošky ve Francii. Protože tolik hladu, co jsem tam zažil, to jsem nezažil už nikde. Opravdu čestné slovo, to bylo děs a běs.
1: Datart pořádá Maxi Výprodej.
2: Cože? Maxi Výprodej?
1: Ano, Maxi Výprodej za ty nejlepší ceny. Spolehlivě vám bude sloužit tyčový vysavač ETA Sonar Aqua Plus s prodlouženou zárukou za akční cenu.
2: Tak to je další level.
1: Datart, opravdový elektrospecialista.
3: Ačka jsou i v létě plná výhod a benefitů. Vyberte si z 19 000 vozů s garantovanou letní slevou až 100 000 korun a s možností výměny až do 60 dnů. Nyní ještě dostupněji díky výhodnému financování na míru. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
4: Finální letní slevy ve Fashion Aréně jsou tady. Od 12. do 16. srpna využijte slevy až 80% u značek jako Calvin Klein, Furla nebo Nike. Pořiďte si letní módu a doplňky za skvělé ceny. Fashion Arena Prague Outlet. Vaše outletová destinace.

0: Rádio Český impuls. Zprávy v 18.
1: Pěkný podvečer. Přípravné třídy by měly zůstat. Zachovat je chce na základních školách ministr školství Robert Plaga. Připraví proto změnu zákona, aby mohly pokračovat i po roce 2029. Se zrušením přípravných tříd od září 2029 totiž počítá novela školského zákona, kterou schválila minulá vláda. Ta také zpřísňuje pravidla pro odklady povinné školní docházky. Podle Plagy pomáhají přípravné třídy dětem lépe zvládnout nástup do školy a mají své místo ve vzdělávacím systému. Nemocnice v Praze mají kvůli vedru víc pacientů. Až o 15% navíc jich napočítali na Bulovce, v Motole a na Homolce nebo ve Všeobecné fakultní nemocnici. Současná vedra jsou riziková zejména pro seniory, malé děti, onkologické pacienty nebo pacienty s chronickými onemocněními. Lékaři nejčastěji ošetřují pacienty s přehřátím organismu, tedy úpalem, úžehem nebo dehydratací. Lidé se chodí chladit i do boskovských dolomitových jeskyní na Semilsku. Nápor je za současných tropických teplot podle vedoucího jeskyní Dušana Milky až nečekaný. Jde sice o jedno z nejchladnějších míst v Libereckém kraji s teplotou mezi 7 a 9 stupni. Turisté prý ale dosud nacházeli cestu spíš v době, kdy bylo venku nevlídno.
2: Když začne lejt, tak my máme návštěvnost prostě úžasnou, protože se nedá nikam chodit, že jo, tady na žádný vejlety a lidi jdou do jeskyní. To my víme. To jako je tady prostě narváno, ale teď je tady opravdu plno.
1: Do boskovských dolomitových jeskyní se v červenci přišlo ochladit na 14 000 lidí. To bylo v tomto letním měsíci nejvíc za poslední 4 roky. Nečekaný a nechtěný budíček zažili obyvatelé bytového domu v Hlučíně. Kvůli požáru elektrokoloběžky hasiči museli 1.30 uprostřed noci evakuovat. Dva dospělí a jedno dítě museli navíc hasiči z bytu ve druhém patře dostat až pomocí výškové techniky. Zítra čekáme většinou sluníčko i mraky, přehánky a bouřky se objeví nejvíc v Čechách a naměříme do 37 stupňů. Na Moravě a ve Slezsku bude až 40. Tolik zprávy a Lenka Svobodová.
0: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

nebo i za dne. Srdce mé zpomalí klus, až náhle opona spadne, až hudba

0: dovolená u moře s Blue Style, expertkou na cestování Lenkou Pátek a huňatým parťákem Bluem.
1: Ahoj, jsem Blue. Miluji, když už se nemůžete dočkat. Lenka vám pomůže naplánovat letní last minute dovolenou.
2: Inspiraci na dovolenou hledejte na našich webových stránkách v záložce Last Minute Léto, kde naleznete širokou nabídku všech zájezdů za zajímavou supercenu. S výběrem bych ale neváhala. Čím blíže odletu, tím je větší šance, že váš oblíbený hotel bude vyprodaný. A kam se vydat? Favoritem zůstává Egypt. Živá Hurgáda i pohodová Marsa Alam na březích Rudého moře lákají k potápění třeba jen se šnorchlem. V Marsa Matru u Středozemního moře se díky bílému písku a průzračnému moři budete cítit jak v Karibiku. Vyhledávané jsou i destinace jako Albánie, Tunisko, Turecko. Nejen pro last minute odlety můžete využívat všechna hlavní letiště. Praha, Brno, Ostrava i Pardubice.
1: Blue! Last minute dovolená začíná na bluestyle.cz.
3: Rádio Český impuls.

0: Rádio Český impuls. Zprávy v 19.
1: Pěkný večer. Kvůli požáru na Benešovsku je vyhlášený nejvyšší stupeň poplachu. Hasiči tam zasahují u požáru lesa a pole v Křečovicích. Jednoho hasiče museli kvůli přehřátí organismu ošetřit zdravotníci. Oheň se rozšířil i na okolní chatky. Na místo letěl vrtulník s bambivakem, který předtím pomáhal s hašením jiného požáru na Šumavě. Hasiči to uvedli na síti X. Od odpoledne zasahují hned u několika rozsáhlých požárů na několika místech republiky. Na velké většině našeho území platí kvůli vysokým teplotám a suchu výstraha před rizikem požárů. Na Sokolovsku hoří skládka, na Klatovsku les a pole a tím výčet požárů nekončí. Jih a východ Moravy se potí v dalším superhorkém dni. Únava lidí, ale i zvířat se podle našeho zpravodaje Jana Čady každým dnem stupňuje.
2: Nejde dokonce jenom o únavu lidskou a zvířecí. Tropy vládnou pomalu 24 hodin denně i v noci. Poškození jsou daleko více náchylné i stavební materiály. To tu ještě nebylo. Lidem například křehnou a praskají obkladové tabule na terasách a u bazénů. Horko a vedro jsou původně velikými kamarády se suchem. To už je tady na Slovácku i na Horňácku nebývalé, třeba v Suchově už kompletně vyschly potoky.
1: Do ostrova na Karlovarsku se po desetiletích vrátila soška anděla. Byla součástí oltáře v klášterním kostele. Anděla s ulomeným křídlem dlouhá léta uchovávali u kastelána Červené Lhoty Tomáše Horiny. Podle jeho vyprávění možná právě socha anděla z ostrova mohla inspirovat písničkáře Karla Kryla k napsání známé písně Anděl. Oficiální návrat do kostela se odehraje 21. srpna, symbolicky v den výročí invaze vojsk Varšavské smlouvy do Československa. V pásmu Gazy dnes proběhl hromadný pohřeb. Palestinci se rozloučili se 112 lidmi. Jejich pozůstatky se podařilo vyprostit z trosek obytného domu až skoro 3 roky po jejich smrti. Při izraelském náletu v listopadu 2023 zahynulo víc než 300 lidí. Většina těl zůstala pod sutinami pohřbená. Mraky zítra postupně mohou přinést přeháňky nebo bouřky i silné. Naměříme kolem 35 stupňů, na Moravě a ve Slezsku může být i 40. Tolik zprávy a Lenka Svobodová.
0: Český impuls. Hrajeme vám country, folk a trampské písničky.

jednou pro vždycky na tebe vtisk. Oval dvou retů růžovejch, pro který si už párkrát lecos risk. Tisíc mil tě dělí od plamenů, co nahřívají značkovací plech. A boty máš rozervaný od kamenů a každý druhý

čočlíně, kine tma v kotli údolí. A kletba tichá mlhu proráží. Vzpomínka na ní v srdci zabolí. Jako úsměv, co zbraně vyrazí.

pažbě sčítáš, co v ruk, to 7 dnů zapadlých do prachu.

Praze se o nich šíří, že jezdí tramvaji, strkají hlavy pod vodovod a pak i

0: vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete kuřecí stehenní řízky v ceně 99,90 za 1 kg. Bílé hrozny stolní bez semené 500 gramů za 29,90. A podestýlková vejce velikosti M20 kusů za 59,90. Lidl, to se vyplatí.
1: Novinky dorazily do IKEA. S našimi novinkami bude váš domov zase o kus útulnější. A kdo ví, možná právě díky novému povlečení si oblíbíte i ranní vstávání. V obchodním domě IKEA najdete více než 700 nových výrobků, tak neváhejte a navštivte IKEA ještě dnes.
2: Český impuls.

0: Rádio Český impuls. Zprávy ve 20.
1: Pěkný večer. Teplotní rekordy padají jak hrušky. Polovina stanic, které fungují aspoň 30 let, dnes překonala nebo dorovnala svůj absolutní teplotní rekord. Nové maximum pro celý srpen mají 3/4 stanic a všechny stanice pro 4. srpen. Nejvíce naměřili v Plzni Bolevci, kde bylo odpoledne 41,5 stupně. Přes 40 stupňů se teplota dostala na 12 místech. Na Facebooku o tom informoval Český hydrometeorologický ústav. První 40 v historii měření zažila Morava. Farmáři na Plzeňsku mají velkou nouzi o krmivo. Nedostatek sena je důsledkem sucha a veder. Pastviny jsou vyschlé, skot je na nich potřeba přikrmovat.
2: Dlouhodobé sucho a pokračující vedra způsobily, že první seč měla proti běžným letům třetinový výnos a druhé a další seče už zřejmě nebudou. Rodinný statek Zlatá kráva u Nových Mitrovic nakupuje seno za trojnásobek běžné ceny, třeba i z Polska. Další zemědělci připravují zmenšení stád krav, protože se kromě nedostatku krmení zároveň výrazně snížila výkupní cena na mléka a v posledních dnech i hovězího masa.
1: Při nehodě 3 osobních aut se odpoledne na Jihlavsku zranilo 9 lidí. Informuje o tom mluvčí policie. Kvůli nehodě na silnici číslo 602 u odbočky na Opatov je zcela uzavřený úsek mezi Dušejovem a Vyskytnou. Na místě zasahují všechny složky integrovaného záchranného systému. Fotbalová Sparta rozehrává boj o Ligu mistrů. V úvodním utkání třetího předkola soutěže nastupuje na pražské Letné proti francouzskému Lyonu. Ten Sparta ještě nikdy neporazila. Za čtvrté mužstvo uplynulé sezóny francouzské ligy nastupuje Pavel Schulz. Český reprezentant ale nejspíš kvůli zranění do duelu nezasáhne. Ke smutku lyonského brankáře Dominika Greifa.
3: Pavel je zklamaný, jako jsme my všetci zklamaní, protože taký hráč nám samozřejmě chýba. Pre ňoho samozrejme je to ešte špeciálnejšie, veľa ľudí mu sa malo prísť, takže rozhodne sa chcel vrátiť na známe trávniky. Bohužiaľ aj takýto je niekedy futbal.
1: Odveta se ve třetím největším francouzském městě odehraje příští úterý. Sluníčko zítra můžou doplnit mraky, hlavně v Čechách i přeháňkové nebo bouřkové. Naměříme 32 až 37 stupňů, na Moravě a ve Slezsku 36 až 40. Tolik zprávy a Lenka Svobodová.
0: Hrajeme vám na večírek. České písničky 60. až 80. let. Rádio Český impuls.

0: I takhle hraje Český impuls.
1: Máš, má ovečko, dávno spát, i píseň ptáků končí.
0: Jako jediní hrajeme české písničky 60. až 80. let celý den.
2: Přicházel s rosou každé ráno, na dveře psal mi, že je sám.
0: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

Bavte se, hrajeme vám na večírek. České písničky 60. až 80. let. Český impuls.

vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete kuřecí stehenní řízky v ceně 99,90 za 1 kg. Bílé hrozny stolní bez semene 500 gramů za 29,90. A podestýlková vejce velikosti M20 kusů za 59,90. Lidl, to se vyplatí.

0: Rádio Český impuls. Zprávy ve 21.
1: Hasiči dál zasahují u požáru lesa a pole v Křečovicích na Benešovsku. 4 zasahující museli kvůli přehřátí organismu ošetřit záchranáři. 2 z nich převezli do benešovské nemocnice. Velitel původně vyhlásil nejvyšší stupeň poplachu, později ho snížil na 3. ze 4 možných. Kolem 7. večer už na 2. stupeň. Někteří hasiči z místa tak postupně odjíždějí. Část hlídá místo požáru a hledá skrytá ohniska. Zasažených je i několik chatek. Příčina vzniku požáru a výše škody zatím nejsou určené. Do senátních voleb se letos přihlásilo na 155 kandidátů. Je to o 80 méně než minule. Hlavně kvůli dohodám opozičních uskupení na společných adeptech je to znovu méně než v předchozích volbách. Vyplývá to z informací ČTK z jednotlivých senátních obvodů a veřejně oznámených kandidatur. Lhůta pro nominace skončila dnes ve 4 odpoledne. Volby do senátu se budou konat 9. a 10. října společně s volbami do zastupitelstev obcí. Případné druhé kolo senátních voleb se uskuteční 16. a 17. října.
0: Rádio Impuls. Zprávy důležité pro život.
1: Orientaci na úřadech v České Lípě usnadňuje navigační systém na webu. Lidem pomáhá najít kancelář konkrétního úředního. Systém už rok funguje pro budovy nové úřadovny u synagogy. Teď ho město rozšířilo i pro komplex na náměstí TG Masaryka. Lidé tam totiž velmi často bloudili. Podle mluvčí českolipské radnice Kristýny Kňákal-Brožové navigační systém lidé najdou na webu města v sekci telefonní seznam.
2: Tam stačí vyhledat jméno konkrétního pracovníka, za kterým se dotyčný chystá, a kliknout na modrou šipku u jeho jména. Zobrazí se pak mapka budovy úřadu a pohybující se panáček opatřený i mluveným komentářem pak člověka dovede až do konkrétní kanceláře.
1: Při vyhledávání a orientaci na webu České Lípy také pomáhá chatbot. Nový vzhled má i třeba rozklikávací rozpočet města, který je teď přehlednější a snáz se v něm vyhledává. Karlovarský kraj by chtěl mít audiovizuální centrum. Servis by v něm poskytovaly profese související s filmem od kreativců po manuálně zručné dělníky. Centrum by ruku v ruce s filmovým festivalem oslovovalo produkce k natáčení v kraji.
3: Cílem je moderní audiovizuální centrum, které propojí produkci, technologie, řemesla a vzdělávání. Vše je sice v zárodku, ale pokud budou peníze, mohl by Karlovarský kraj zabodovat. Filmaře sice láká už teď, ale kvalitní zázemí a servis 100% nabídnout neumí. Ve hře je proto vznik 2 ateliérů, haly pro dekorace, kostýmy a hlavně datové centrum s archívem pro postprodukci a vizuální efekty. Dušan Valenta, Radio Impuls.
1: Zítra čekáme většinou sluníčko i mraky, přehánky a bouřky se objeví nejvíc v Čechách a naměříme do 37 stupňů. Na Moravě a ve Slezsku bude až 40. Ze zprávy to všechno, hezký zbytek večera vám přeje Lenka Svobodová.
0: Hrajeme vám na večírek. České písničky 60. až 80. let. Rádio Český impuls.

ještě tenhle flakon šmolkový denim blue. Ne zrovna ostrou břitvu a štangli salámu. Půl tuctu kapesníků na bůh ví kolik dnů. Budeš feš, uneseš všechno v podpaždí. Snad navrch ještě flašku, placatou jak stín a plnou jak ten kufr, spola v nejlepším. Jo, taky si přines hřebík, na ten však pověsím raději.

0: cestou, jde cestou.
1: Jako jediní hrajeme české písničky 60. až 80. let celý den.
0: Anta jezdí tam a nákladňáky sem. Tři čumíci jdou rovnou za nosem.
1: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

že zas dva cůbky mám.

0: Rádio Český impuls. Zprávy ve 22.
1: V Horních Rakousech dnes zachránili 4letého chlapečka z Česka. Žena si v bazénu všimla dítěte, které nejevilo známky života. Vytáhla ho z vody a začala s resuscitací. Na pomoc jí přispěchal další návštěvník a dvojici se společně podařilo chlapečka oživit. Než na místo přiletěl záchranářský vrtulník, starali se o dítě plavčíci. Pak hocha převezli do nemocnice v Linci, kam ho doprovodil jeho otec. Rodiče vypověděli, že v nestřeženém okamžiku od nich synek bez jakýchkoliv plaveckých pomůcek odešel a nejspíš spadl do bazénu, aniž by si toho někdo okamžitě všiml. Na Českokrumlovsku zemřel motorkář po čelní srážce s autobusem. Stalo se to v Nahořanech, místní části Větřní. Po nárazu začala obě vozidla hořet. Všech 7 cestujících a řidič z autobusu stihli včas uniknout a jsou bez zranění. Požár se po nárazu začal šířit i na přilehlý lesní porost. Vyhlášený byl 2. stupeň požárního poplachu. Teď už se požár podařilo dostat pod kontrolu. Hasiči dál pracují na jeho úplné likvidaci. Centrum Tachova změní architektonická soutěž. Město ji vyhlašuje poprvé v historii. Jejím předmětem je návrh novostavby polyfunkčního domu na náměstí Republiky.
2: Nový objekt s gastroprovozy, službami a hotelem nahradí zchátralý dům potravin. Cílem radnice je, aby budova, která vznikne, citlivě propojila současné trendy s historickým charakterem městské památkové zóny. Součástí zadání je také obnova takzvaného seného trhu, tedy historického náměstíčka v předprostoru zámecké brány. Vítězný návrh má být vybrán na podzim. Stavět by se mělo začít v roce 2028. Klára Fajstová, Rádio Impuls, Tachov.
1: Lidé se chodí chladit i do boskovských dolomitových jeskyní na Semilsku. Nápor je za současných tropických teplot podle vedoucího jeskyní Dušana Milky až nečekaný. Jde sice o jedno z nejchladnějších míst v Libereckém kraji s teplotou mezi 7 až 9 stupni. Turisté prý ale dosud nacházeli cestu spíš v době, když bylo venku nevlídno.
3: Když začne lejt, tak my máme návštěvnost prostě úžasnou, protože se nedá nikam chodit, že jo, tady na žádný vejlety a lidi jdou do jeskyní. To my víme. To jako je tady prostě narváno, ale teď je tady opravdu plno.
1: Do boskovských dolomitových jeskyní se v červenci přišlo ochladit na 14 000 lidí. To bylo v tomto letním měsíci nejvíc za poslední 4 roky. A na závěr jeden bleskový sportovní bombónek. Fotbalisté Sparty doma zdolali jasného favorita. V úvodním utkání 3. předkola Ligy mistrů porazili Lyon 2-1. Mraky zítra postupně mohou přinést přeháňky nebo bouřky i silné. Naměříme kolem 35 stupňů, na Moravě a ve Slezsku může být i 40. Zprávy končí, loučí se Lenka Svobodová.
0: Hrajeme vám na večírek. České písničky 60. až 80. let. Rádio Český impuls.

0: Zaspívejte si s námi. Český impuls. České písničky na váš večírek.
1: Povím vám příběh z války, který mi vyprávěl D. Texas Taylor. Jeho hrdinou je voják a balíček karet. Bylo to skoro na konci války. Po mnoha bojích, vítězstvích i nezdarech se dostala hrstka vojáků konečně do města, které leželo u hranic a kde byl také vojenský tábor. Druhý den byla neděle a tak hned ráno někteří chlapci odešli do kostela. Přišli pozdě, kázání už začalo. Vojáci proto rychle vyhledali volná místa, usedli a vyndali modlitební knížky. Všichni, až na jednoho. Ten vytáhl z kapsy karty a začal je před sebou na stole rozkládat jednu vedle druhé. Seržant, který vojáky do kostela přivedl, to spatřil. A tak, když se vrátili, předvedl vojáka k veliteli. Proč jste přivedl toho vojáka, seržante? Hrál v kostele karty, pane. Velitel se udiveně obrátil na vojáka. Můžeš mi to nějak vysvětlit? Zajisté, pane. Doufám, protože jinak bych tě musel přísně potrestat. Nože, pane, víte, byl jsem celý rok v první linii a sebou jsem neměl nic než tenhle balíček karet. Věřím však, že vás uspokojím čistotou svých myšlenek stejně, jako tyto karty uspokojily moji touhu po slově Boží. A s těmito slovy začal voják své vyprávění. Podívám-li se na ESO, vzpomenu, že nad námi v nebi je jen jediný Bůh. Dvojka mi připomene, že Bible má dvě části, starý a nový zákon. A trojka, trojici Boží. Čtyřka, to jsou Marek, Matouš, Lukáš a Jan, evangelisté, kteří hlásali víru svatou. S pětkou vzpomenu na pět panen, které vyčistili lampy své. Bylo jich vlastně 10. Ale jen pět bylo moudrých a ty byly spaseny. Šestka znamená, že za 6 dní stvořil Bůh tuto zem a 7. den, kdy odpočíval po své práci. Vidím-li 8, vzpomenu na 8 lidí, které Bůh zachránil, když seslal potopu na tuto zem. Byli to Noe a jeho žena, jejich 3 synové a jejich manželky. 9 mi připomene malomocné, které Bůh očistil. I těch bylo 10, ale 9 z nich Bohu ani nepoděkovalo. 10 pak má stejně bodů, jako přikázání, která Bůh seslal Mojžíšovi a jeho lidu. Přikázání, kterými se všichni řídíme, nebo která aspoň se snažíme plnit. Král mi připomene znovu jediného pána nebes, královna blahoslavenou panu Marii a spodek, pane, spodek, to je ďábel. Sečtu-li body na všech kartách, dojdu k číslu 365, stejně jako když sečtu všechny dny do roka. Je tu 52 karet, jako do roka týdnů, 13 štychů, jako týdnu za čtvrt roku, 12 obrázkových karet, jako měsíců v roce, a 4 barvy, stejně jako jaro, léto, podzim a zima. Jak vidíte, pane, můj balíček karet mi posloužil stejně jako Bible, modlitební knížka i kalendář. A přátelé, tento příběh je pravdivý. Ten voják se totiž jmenoval D. Texas Taylor.

0: Jako jediní hrajeme české písničky 60. až 80. let celý den.
1: Za mostem v úzké ulici je krámek z dálky vonící, meduňkou, rdesnem, s kořicí, ale hlavně rádio.
0: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

0: Rádio Český impuls. Zprávy ve 23.
1: Fotbalisté Sparty vyzráli na favorita. Po obratu překvapivě porazili doma v úvodním utkání třetího předkola Ligy mistrů Lyon 2-1. Pražané prohrávali od konce úvodního dějství po vlastní brance Martina Suchomela. Otočka přišla do 69. minuty. Letenští zdolali Olympik v pohárech na sedmý pokus poprvé a navázali na Slávii, která na něj našla recept v letní přípravě. Odveta ve třetím největším městě Francie se odehraje za týden. Pokud svěřenci dánského trenéra Briana Priského postoupí, narazí v závěrečném dvojzápase buď na Fenerbahče Istanbul nebo Štýrský Hradec. Hasiči dohašují požár lesa a pole v Křečovicích na Benešovsku. Původně tam odpoledne velitel vyhlásil nejvyšší stupeň poplachu. Před hodinou už platil jen první základní. Čtyři zasahující hasiče museli kvůli přehřátí organismu ošetřit záchranáři a dva z nich převezli do benešovské nemocnice. Na místě zůstali hasiči kvůli dohašování a dohlídce nad požářištěm. Zasažených je i několik chatek. Příčina vzniku požáru a výše škody zatím nejsou určené a pokračuje vyšetřování. I na Čapí populaci doléhá obrovské horko. Na Zlínsku se teď pletou bydliště. Na jednom hnízdě se naráz objevilo 7 mladých čápů.
2: Jde o hnízdo v Biskupicích nedaleko Luhačovic. Táta s mámou jen hleděli ze střechy nedaleké školy, koho pak, že to mají 3 jejich potomci na návštěvě. K domácím letošním opeřencům přibyli 4 návštěvníci. Nad tím zakroutil hlavou i místní věhlasný kroužkovač a otec všech ptáků Jiří Svěčka. Je dost dobře možné, že šlo o horkou fázi ptačí porady, kdy a jak se ještě v srpnu vydat na svou první životní dlouhou cestu na jih. Jan Čada, Radio Impuls, Biskupice.
1: Český tým koloběžkářek se pokouší o historický milník. Jako první ryze ženský tým chce zdolat ženskou Tour de France na koloběžkách. Mužské koloběžkové týmy už v minulosti 3 nejvýznamnější etapové cyklistické závody objeli.
3: Zdravím všechny impulzáky a impulzačky a zdravím z ženské Tour de France, kterou jedeme s holkama z Brna a Turnova na sportovních koloběžkách. Aktuálně jsme ve Francii, Švýcarsko už máme za sebou.
4: Do éteru se nám hlásí Markéta Štefano, jedna z 5 amatérských koloběžkářek, které teď bojují o světovou premiéru. Češky jezdí den před oficiálním pelotonem profesionálních cyklistek.
3: Trasy mají je velmi náročně natrasované, počasí je dost náročné, co se týče sluníčka a teploty, ale dneškem máme za sebou vlastně 4 etapy, dneškem končíme tu 5. Je to krásná trasa, velice zubatá, nahoru dolů. Musím ocenit teda, že nás neunavují žádnýma rovinama, že opravdu s jeden kopec jedem do dalšího.
4: České koloběžkářky celkem přes 1000 kilometrů v 9 etapách. V 9 dnech na ně čeká extrémní převýšení téměř 19 000 metrů. Tak držíme holkám palce. Martina Kroa, Radio Impuls.
1: Zítra čekáme většinou sluníčko i mraky, přehánky a bouřky se objeví nejvíc v Čechách a naměříme do 37 stupňů. Na Moravě a ve Slezsku bude až 40. Ze zprávy to všechno, hezký zbytek večera vám přeje Lenka Svobodová.
0: Hrajeme vám na večírek. České písničky 60. až 80. let. Rádio Český impuls.

0: Bavte se, hrajeme vám na večírek. České písničky 60. až 80. let. Český impuls.
1: My čekali jaro a zatím přišel mráz. Tak strašlivou zimu nepoznal nikdo z nás. Z těžkých černých mraků se stále sypal sníh. A vánice sílí v porivech ledových. Z chýší dřevo mizí a mouka ubývá. Do sýpek se raději už nikdo nedívá.

Tak jednoho dne večer, to už jsem skoro spal, když vystrašený soused na okno zaklepal. Můj chlapec doma leží, v horečkách vyvádí. Já do města bych zajel, doktor snad poradí. Půjčil jsem mu koně, a když sedlo zapínal, dříve než se rozjel, jsem ho ještě varoval. Nejezdi naší zkratkou, je tam velký sráz, a v téhleté bouři tam snadno zlámeš vás, tak neriskuj. Na to chmurné ráno dnes nerad vzpomínám, na tu hroznou chvíli, když kůň se vrátil sám. Trvalo to dlouho, než se vítr utišil. Na sněhové pláně si každý pospíšil. Jeli jsme tou zkratkou až k místu, které znám, kterým bych té noci nejel ani sám. Pak ho někdo spatřil, jak leží pod strázem, krev nám tuhla v žilách, nad tím obrazem já klobouk sněl. Nikdy ten, kdo spěchá, se domů nevrací.

0: Takhle hraje Český impuls. Jako jediní hrajeme české písničky 60. až 80. let celý den.
1: A hobbit si jim dál rostou křídla dravců, ústevním rolníkům touha moře plavců, na lásce té potvoře sebevědomí.
0: Český impuls. Rádio pro radost ze života. Tak to

co ti zbylo, pošli mi zpátky celé, míň než nic. Modré sklíp

když potkala jsem vás. Byl večer mlhavý, já slyšela váš hlas, byl pyšný jako vy. Ne, já se nedivím, vždyť byl jste jako král. Vrak láno šedivým, ten pane asi stál. A pod raglánem frak a slečno pod paží. Můj Bože, krásnou tak.

slyšíte je být. Když odjel noční vlak, ta slyšná jela s ním. A to, co bylo pak, i to já dobře vím. Ta slečna vzala vám vše, co vám mohla vzít. To všechno dobře znám. Ten prázdný, pustý byt. A co život? Ten je váš. Je plný nadějí. Tak pijte na kuráž. A žijte.

To já nechtěla, to ne. Sedněte si ke mně, napíjte se, pak vám bude líp, fakt, líp.

0: Rádio Český impuls. Zprávy o půlnoci.
1: Fotbalisté Sparty rozlouskli tvrdý oříšek. Pražané si poradili s favoritem. Po obratu překvapivě porazili doma v úvodním utkání třetího předkola Ligy mistrů Lyon 2-1. Pražané prohrávali od konce úvodního dějství po vlastní brance Martina Suchomela. Oddechnout si mohli po obratu v 69. minutě. Letenští Lyon udolali v evropských pohárech na 7. pokus poprvé. Navázali tak na městského rivala Slávii, která na francouzský tým vyzrála v letní přípravě. Odveta je v Lyonu na programu za týden. Pokud svěřenci dánského trenéra Briana Priskeho postoupí, narazí buď na Fenerbahče Istanbul nebo Štýrský Hradec. Bouřky na večer řádily i v Libereckém kraji. Vyvracely stromy a v Novém Boru na Českolipsku silný vítr poškodil několik střech domů. Jen do 8 hodiny večer měli hasiči kvůli bouřkám okolo 140 výjezdů. Popadané stromy zablokovaly v podvečer provoz v kraji nejen na některých místních silnicích, ale i na železničních tratích. Karlovarský kraj by chtěl mít audiovizuální centrum. Servis by v něm poskytovaly profese související s filmem od kreativců po manuálně zručné dělníky. Centrum by ruku v ruce s filmovým festivalem oslovovalo produkce k natáčení v kraji.
2: Cílem je moderní audiovizuální centrum, které propojí produkci, technologie, řemesla a vzdělávání. Vše je sice v zárodku, ale pokud budou peníze, mohl by Karlovarský kraj zabodovat. Filmaře sice láká už teď, ale kvalitní zázemí a servis 100% nabídnout neumí. Ve hře je proto vznik dvou ateliérů, haly pro dekorace, kostýmy a hlavně datové centrum s archívem pro postprodukci a vizuální efekty. Dušan Valenta, Radio Impuls.
1: V Nýrsku na Šumavě pomalu skončí éra výkopů. Do finále jde investice za víc než 50 milionů do nové kanalizace, vodovodu a části veřejného osvětlení. Zlepšení by měly poznat obyvatelé. Podle starosty 5000ového města Miroslava Rubáše jde ale také o dodržování pravidel. V Nýrsku dosud chyběla splašková kanalizace a za vypouštění septiků do dešťových svodů hrozily sankce.
3: Teďko odebíráme vzorky, tomu se říká volná kanalizační výpust a může být průšvih v tom, že ty vzorky třeba jeden čas nevyjdou. Takže proto vlastně my tam pozbíráme splaškové vody pod obcí a tlakově je budeme dopravovat do Nýrska na čističku.
1: Investici hradí Nýrsko ze svého. Kanalizace a voda budou hotové v říjnu, všechny ostatní stavby pak do konce roku. Ruský prezident Putin utahuje další smyčku. Podepsal zákon postihující kritiky režimu, kteří v nepřítomnosti kvůli emigraci čelí pronásledování ve vlasti. Zákon okamžitě vstoupil v platnost, uvedla to dnes ruská média. Norma je podle serveru Medúza namířená proti lidem, kteří odjeli z Ruska a které v nepřítomnosti odsoudili podle jakéhokoliv článku trestního zákona nebo podle politických paragrafů v ruské obdobě správního řízení. Mraky dnes postupně mohou přinést přehánky nebo bouřky i silné. Naměříme kolem 35 stupňů, na Moravě a ve Slezsku může být i 40. Zprávy končí, loučí se Lenka Svobodová.
0: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

0: České písničky 60. až 80. let. Rádio Český impuls.
1: Já už co batole, rád jezdil na kole.

Těch nabídek, no, řada, a žádná z nema nic. Můj Vilém voněl chleb.

0: rychle hraje Český impuls.
1: Tam, kde zem duní, kopyty stát.
0: Jako jediní hrajeme české písničky 60. až 80. let celý den.
1: Není nutno, aby bylo přímo veselo.
0: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

slyším slova proroka.

přísahy skládá a celý srdce žádá. Tuhle zábavu já znám, pár týdnů je vlídna, pak náhle se zblázní, zbudou jenom slova prázdný, více s ní neshledám.

0: České písničky 60. až 80. let. Celý den. Rádio Český impuls.
1: Já u Maríny sloužil a po mořích se ploužil.

hvězdář jménem Kepler ti odkázal svůj snář a Galileo Braille a Shakespeare kalamář a z Picassova plátna se šklebí tvoje tvář. Sám na sebe se dívá.

jak pilou spod kůl.

scháníš larvy a sidol na zobák. A přesto valem chřadne, jak obyčejný pták. Co mu asi schází? Co scházelo tvým dcerám, proč řekli, že jsi lhář? Dnes v pohraničí učí, jak zvládnout slabikář. A místní lidé tvrdí, že matná svatozář je ve tmě.

0: oslovím tě hlasem z minula.
1: Rádio Český impuls. Zprávy v jednu.
2: Fotbalisté Sparty vyzráli na favorita. Po obratu překvapivě porazili doma v úvodním utkání třetího předkola Ligy mistrů Lyon 2-1. Pražané prohrávali od konce úvodního dějství po vlastní brance Martina Suchomila. Otočka přišla do 69. minuty. Letenští Lyon zdolali v pohárech na sedmý pokus poprvé a navázali na Slávii, která na něj našla recept v letní přípravě. Odveta ve třetím největším městě Francie se odehraje za týden. Pokud svěřenci dánského trenéra Briana Priského postoupí, narazí v závěrečném dvojzápase buď na Fenerbahče Istanbul nebo Štýrský Hradec. Jen krůček chyběl k tragédii na Blanensku. Ve Velkých Opatovicích večer hořelo v pečovatelském domě. Objekt muselo opustit 25 lidí, 11 z nich skončilo v péči zdravotnických záchranářů. Na webu to uvedl mluvčí jihomoravských hasičů. Podle předběžného odhadu způsobili plameny škodu za 2,5 milionu korun.
1: Rádio Impuls. Zprávy důležité pro život.
2: Česko od základu přepsalo teplotní rekordy. Nové maximum pro 4. srpen má všech 171 meteorologických stanic. Přitom polovina jich překonala své absolutní teplotní rekordy. Nejvíc naměřili v Plzni Bolevci, kde bylo 41,5 stupně. První 40 v historii měření zažili Morava a centrum Prahy. Nad 40 stupňů se nakonec teplota dostala na 12 místech. V nemocnicích kvůli vedrům přibývá pacientů. Platí výstraha před vysokou zátěží teplem a také varování před požáry. Včera hasiči likvidovali hned několik velmi rozsáhlých. Do Čech dorazily také silné bouře, které vyvracely stromy a komplikovaly dopravu. Ve druhé polovině týdne teploty v Česku sice klesnou, stále se ale budou pohybovat kolem tropické třicítky. Dobrý konec měla hodně nešťastná nehoda v Horních Rakousech. Podařilo se tam zachránit 4letého chlapečka z Česka. Žena si v bazénu všimla dítěte, které nejevilo známky života. Vytáhla ho z vody a začala s resuscitací. Na pomoc jí přispěchal další návštěvník a dvojici se společně podařilo chlapečka oživit. Než na místo přiletěl záchranářský vrtulník, starali se o dítě plavčíci. Pak hocha převezli do nemocnice v Linci, kam ho doprovodil jeho otec. Rodiče vypověděli, že v nestřeženém okamžiku od nich synek bez jakýchkoliv plaveckých pomůcek odešel a nejspíš spadl do bazénu, aniž by si toho někdo okamžitě všiml. Centrum Tachova změní architektonická soutěž. Město ji vyhlašuje poprvé v historii. Jejím předmětem je návrh novostavby polyfunkčního domu na náměstí Republiky.
3: Nový objekt s gastroprovozy, službami a hotelem nahradí zchátralý dům potravin. Cílem radnice je, aby budova, která vznikne, citlivě propojila současné trendy s historickým charakterem městské památkové zóny. Součástí zadání je také obnova takzvaného seného trhu, tedy historického náměstíčka v předprostoru zámecké brány. Vítězný návrh má být vybrán na podzim. Stavět by se mělo začít v roce 2028. Klára Fajstová, Rádio Impuls, Tachov.
2: Orientaci na úřadech v České Lípě usnadňuje navigační systém na webu. Lidem pomáhá najít konkrétní kanceláře. Systém už rok funguje pro budovy nové úřadovny u synagogy. Teď ho město rozšířilo i pro komplex na náměstí TG Masaryka. Lidé tam totiž velmi často bloudili. Podle mluvčí Českolipské radnice Kristýny Kňákal-Brožové navigační systém lidé najdou na webu města v sekci Telefonní seznam.
4: Tam stačí vyhledat jméno konkrétního pracovníka, za kterým se dotyčný chystá, a kliknout na modrou šipku u jeho jména. Zobrazí se pak mapka budovy úřadu a pohybující se panáček opatřený i mluveným komentářem pak člověka dovede až do konkrétní kanceláře.
2: Při vyhledávání a orientaci na webu České Lípy také pomáhá chatbot. Nový vzhled má i třeba rozklikávací rozpočet města, který je teď přehlednější a s nás se v něm vyhledává. Sluníčko dnes mohou doplnit mraky, hlavně v Čechách i přeháňkové nebo bouřkové. Naměříme 32 až 37 stupňů, na Moravě a ve Slezsku 36 až 40. Ze zpráv je to všechno, hezký poslech vám přeje Lenka Svobodová.
1: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

0: Takhle hraje Český impuls.
1: Páni a paní, vím, jak se ruší žál. Já tíhnu duší, jen klejny karneval.
0: Jako jediní hrajeme české písničky 60. až 80. let celý den.
2: Vezli by jsme spolu, spadli by jsme dolů. Byl by konec všemu.
0: Český impuls. Rádio pro radost ze života. Když

rosy a pak už jenom já. Zula jsem si sandály a do bosa. Škoda, že tu nejsi se mnou. Té krásy, kterou vnímám očima, kterou cítím a které se dotýkám, té je pro jednoho příliš mnoho. Sedla jsem si do trávy a píšu ti lístek. A strašně moc bych si přála, abychom se už zítra dívali spolu a říkali si přesně to, co ti teď v duchu zpívá.

0: Fotbalisté Sparty rozlouskli tvrdý oříšek. Pražané si poradili s favoritem. Po obratu překvapivě porazili doma v úvodním utkání třetího předkola Ligy mistrů Lyon 2-1. Pražané prohrávali od konce úvodního dějství po vlastní brance Martina Suchomela. Oddechnout si mohli po obratu v 69. minutě. Letenští Lyon udolali v evropských pohárech na sedmý pokus poprvé. Navázali tak na městského rivala Slávii, která na francouzský tým vyzrála v letní přípravě. Odveta je v Lyonu na programu za týden. Pokud svěřenci dánského trenéra Briana Priskeho postoupí, narazí buď na Fenerbahče Istanbul nebo Štýrský Hradec. Bouřky na večer řádily i v Libereckém kraji. Vyvracely stromy a v Novém Boru na Českolipsku silný vítr poškodil několik střech domů. Jen do 8 hodiny večer měli hasiči kvůli bouřkám okolo 140 výjezdů. Popadané stromy zablokovaly v podvečer provoz v kraji nejen na některých místních silnicích, ale i na železničních tratích. Karlovarský kraj by chtěl mít audiovizuální centrum. Servis by v něm poskytovali profese související s filmem od kreativců po manuálně zručné dělníky. Centrum by ruku v ruce s filmovým festivalem oslovovalo produkce k natáčení v kraji.
1: Cílem je moderní audiovizuální centrum, které propojí produkci, technologie, řemesla a vzdělávání. Vše je sice v zárodku, ale pokud budou peníze, mohl by Karlovarský kraj zabodovat. Filmaře sice láká už teď, ale kvalitní zázemí a servis 100% nabídnout neumí. Ve hře je proto vznik dvou ateliérů, haly pro dekorace, kostýmy a hlavně datové centrum s archívem pro postprodukci a vizuální efekty.